Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z Česka.

že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už máš smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá

se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Radio

Čau, teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Lotériu Spin.
1: Minulý týden vyhrál jakýsi týpek ve Středočeském kraji 187 milionů a řekl, že by nepřišel do práce, že by to neřekl známým a tak dál a tak dál. A mě to začalo trošku vrtat hlavou, jo. Takže mám takový jako nápad, pojďme si udělat kvíz. Tak, Dominiku, řekni mi, odkud jsi?
2: No, z Lipčice nad Vltavou.
1: Kde jsou z Lipčice?
2: Ve Středočeském kraji.
1: Aha. Kdy jsi měl dovolenou?
2: No, minulý týden, že?
3: Já si myslím, že Dom nevyhrál, protože kdyby vyhrál, tak ti nezvedne ani telefon. To by si jenom volal a volaný účastník není dostupný. Já si myslím, že ten už by se v té práci neokázal. Má stejnou holou řiť, jako my všichni ostatní. Já mu dám miliony.
4: Tak jo. Určitě vyhrál, protože ten týden volná, on to nějak, jo, ty jsi to říkal, že potřebuje řešit rodinnou situaci, no tak co je za důležitější jako rodinná situace, než se dobře poradit a rozmyslet, co s prachama?
5: Ale já bych to i přál, už nějaký pořádný barák na Lobečku, Romanový prkul, ať mi to dám pravou, to je ale já tam to dětství prožil taky. Když ti to přeju, nechtěl bys mi něco poslat?
1: Tak co, nechtěl bys mi něco poslat?
2: Hele, nechci. Škoda, zaplatím na daních, ty vole. Škoda, bude stát nový auto, nový barák v Kralupech. Hrozný.
1: Miliony.
2: Miliony.

0: je naší první společnou hodinku ve čtvrtečním Spinránu. Máme 7. květen a svátek dneska slaví Stanislav, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. Věřím tomu, že každý máme v životě nějakýho Standu, takže mu určitě nezapomeňte k dnešnímu svátku popřát. Samozřejmě za pár minut za náma dorazí taky Roman, takže probereme samozřejmě spoustu věcí. Čeká nás taky hra jeden na jednoho, ve který máme jedno z úplně těch nejposlednějších triček tady na Rádio Spin, takže rozhodně doporučuji se zapojit, protože myslím si, že těch moc triček už na skladě není. To tady Roman hlásil už na začátku týdne, takže doporučuji se zapojit a počkat si minimálně do 8.40 na hru jeden na jedno, ale samozřejmě toho bude mnohem, ale mnohem víc. Ještě než se dostaneme dál, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně to poté by měly být kolem 11-12 stupňů Celsia, venku polésno až zataženo. V Praze by podle předpovědi mělo v tuhle chvíli poprchávat. Nevím úplně, jak to vypadá venku, jestli to platí nebo neplatí. Každopádně, když tak dávej vidět, jestli někde u tebe v Praze prší nebo ne. Tady si myslím, že to úplně takhle nevypadá. Dál by mělo poprchávat v Hradci, v Liberci nebo třeba taky v Mostě. Na východě Čech by to mělo být OK, tam by měly být jenom pod mrakem. Co se týče zbytku dnešního dne, tak počasí se úplně moc nezmění, mělo by to vypadat vlastně furt stejně, s tím, že by teploty měly stoupnout maximálně ke 20. Tady je Rádio Spin a Dom. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
4: Plavčíku?
5: Ano, kapitáne.
4: Co to máte za příšerné tetování?
5: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
4: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
5: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
4: Přes Instagram, napiš tam.

0: sobotu aj nedelu a Be In s Rádiom Spin.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesně čas, teda posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Ja som Hibo Bracho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind.

0: téměř 7 minut, téměř 7 vteřin, to celý za minutu. 7. května? No tak to je hustý.
1: No tak na to si můžeš počkat ještě.
0: Tak to je prostě hrozný. Tak něco říkej, já se tady počkám prostě. Ne, kašlu na to, nejsem autista. Tak svátek má Stanislav. Standa se jmenuje můj kamarád Kapavka. Všichni víte, proč mu říkám Kapavka. Takže Staníku přeju krásný svátek. Pokud ještě někdo jiný Staník, tak si taky užijte svůj sváteční den. Prosím vás pěkně, řeknu vám, že někdy je hrozný být zhleděný sám do sebe. Já jsem nebyl schopný usnout, dneska jsem usnul v 1, ráno jsem se probudil v 5:30, takže jsem přišel takovej, tak jak asi slyšíte, skoro bych řekl, a jak jsem byl zahleděný do sebe, tak jsem prostě jako přijdu, říkám, že ši, tyhle, tady je dort, proč je tady do prdele, pardon, proč je tady dort, a pak jsem se podíval na Dominika, říkám, ty máš narozeniny, viď. Tak jsem se zastyděl.
1: Ale tak já ty narozeniny nehrotím, hele, jakože říkám, jakmile to nejsou nějaký kulatiny, nebo tak to.
0: Takže prosím vás pěkně, první část vysílání dneska věnujeme tomu, že byste mohli domovi popřát něco hezkýho, protože dom vás má rád, my máme rádi doma, takže nějaký hezký narozeninový přáníčko by se slušelo, když už já, idiot, starý osel, jsem na to zapomněl, takže domé Fetru ti přeju prostě krásné narozeniny. Užij si svůj den, věřím tomu, že prostě teďka v tuhle tu chvíli tomu prostě věříš. Kdyby bylo otevřený Penny tady u rádia, tak bych tam došel, protože to Penny, prosím vás, to vypadá jak země zázraků vždycky, když jdu ráno do rádia, protože těch 6:58, co vybíhám ty schody do studia, tak tam prostě jsou davy lidí, který čekají, až se ta brána Konzumu prostě otevře. Takže
1: ale se divím, že neotvírají dřív, protože ty kolikrát, když už jsem měl jezdil ještě jako okolo Penny do rádia, když tady byla nějaká ta výluka, tak už to v nějakých těch 4:45, v 4:30 prostě jako svítilo.
0: Jako skutečně,
1: v 6.
0: No, vypadá to, jak kdyby měla přijet třeba Lucie Bílá rozdávat autogramy. Tak to tak na mě působí, včetně té cílovky, která tam teda stojí. Tak tak už jsem doma, dobrý. Tak co nás dneska čeká?
1: Tak já jsem kromě tady našel to, jednu specifickou soutěž, která by mohla spinery inspirovat a třeba pobavit.
0: OK, zase zvíře nějaký.
1: Je to přesně tak.
0: Zase zvíře.
1: Zase zvířátko.
0: Všimněte si, prosím vás, pěkně, společnost se zjednodušuje, takže my taky se zjednodušujeme, už budeme vydávat pouze zvuky, takže těším se na to. Tak kde jsi vzal inspiraci?
1: Nějak jsem jako úplně inspiraci nečerpal, prostě mi to algoritmus nabídnul.
0: Jo? A nějaká země třeba, pro který je to zvíře typický?
1: To je nějaká země, oni jsou všude tyhle ty zvířata, podle
0: všude.
1: Mě. Úplně okay. Všude si myslím, okay, že jsou.
0: Dobře, no tak jo, tak se necháme překvapit. Já jsem jako chtěl, abychom jako mohli už třeba typovat, jako co to bude. Tak dobře, tak ještě
1: tak
0: se tam.
1: Stačí si zajít na náplavku. Jako.
0: Na náplavku?
1: Klidně.
0: Bude to ryba. Budeme napodovat ryby. Dobře. No tak jo, tak já tady mám třeba informaci pro všechny, co bydlejí nebo používají metro B, tak možná se dneska zastavíme komplexněji u metra, ale i kdyby ne, tak se u něj zastavíme třeba příští týden, protože mám jeden skvělý nápad, jak se metra dotknout.
1: Tak to bude hodně dopravní, protože já tady mám jednu novinku o pražském hlaváku.
0: Takový šotouši jsme prostě. Tak, pravda nebo lež je 2:1, tak jsem zvědavej, jak to dopadne dneska. Hlejte se, ta nálada dneska u mě není úplně šťastná, takže bych byl rád, kdybyste byli víc na mý straně a nějak i když má narozeniny, tak ho prostě sejmuli. Prostě, jo?
1: Tak mě třeba to bude nerozhodně poprvý historicky. Každopádně v 8:40 budeme hrát o tričko Rádia Spin a pozor, no. Ty zásoby těch triček se prostě jako krátějí, už jich je tady posledních pár. Možná dokonce je to úplně to nejposlednější tričko, co tady máme.
0: Máme tady posledních několik triček, já jsem byl včera ve skladu a byl jsem překvapený, že tam jsou, já nevím, snad 2 SK, 3 LK a to je všechno, that's all prostě.
1: To taky rozdáváš jak prospekty,
0: no,
1: tady
0: takže vysílání ty trička. Ty krásný designový trička, který vznikly u nás v kanceláři, de facto prosím vás skončí.
1: Tak, hele, ale nepřiděláš ještě nějaký?
0: Nevím, tak. A já bych chtěl ještě poslat pozdrav do Dušejova, protože tam jeden z těch týpků, který poslouchají Radio Spin, říkal Matymu na kameru, že miluje pravdu a lež, takže dneska speciální verze pravdy a lži do Dušejova poletí právě v 8:20.
1: Okay.
0: Takže Dominiku, krásný narozeniny, máme to smáznutý.

0: 7 hodin 13 minut, hezký dobrý ráno, je tady čtvrtek, malej pátek, dneska je 7. květen, svátek má Stanislav, Dominik má narozeniny a vy jste tak hodný, že v tom jedete dneska se mnou a přejete Dominikovi k narozeninám.
1: Krásné dobré ráno, hlavně pro doma. Dome, když na tebe Roman zapomněl, furt máš nás, spinery, ale všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, životních úspěchů a díky za rána na spinu, protože jsou jedineční. Díky moc, ale užívej.
2: Taky díky, taky díky moc.
0: To je opravdu hezký. Tak, jdeme zvednout telefon 210 32 30 30, ale i za chvíli, protože ještě tady jedna vojsovka.
3: Takže přeji krásné čtvrtko malopáteční ráno. Takže Dome, už máš ty narozeniny dneska, tak ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky s Božkou a pejsek, ať tě moc nezlobí, a hlavně ten Roman, ať tě tvojí nezlobí, no. Ale já vím, že on to myslí dobře, tě má rád. Mějte se hezky, ahoj.
0: Čau kanfousy, nezlobím, teď to je hra, rozumíš, to je scénář, jeden zlej, jeden hodnej, to vůbec není realita.
2: To jsou role,
0: to je jenom proto, aby to takhle fundovalo, ne kecám. Tak jdeme zvednout telefon 210 32 30 30. Kdo tam je?
4: Dobré ráno, tady Mrzo od Pajky.
0: Nazdar Pajky, ahoj, tak předpokládám, že jdeš taky
4: třeba. Tomejku, já ti přeju všechno nejlepší, lásku už máš, prachy si vyhrál předevčírem nebo kdy. Nezoufej, Roman má pro tebe dárek, až skončíte v 9, on ti ho předá.
0: Jo, vlastně, to máš vlastně pravdu. Ale víš, co mě napadlo, že já mu jeden dárek předám teď, protože já jsem teďka z tebe udělal člena České filharmonie, jo. A ty teď prostě Dominikovi zaspíváš Happy Birthday, jo, to znamená normálně hodně štěstí, zdraví, já se k tobě přidám. Já jsem sem sezval, ono, proto jsem taky přišel tak dneska tak nějak jako, čekaj, to je Happy Birthday, na poslední chvíli, protože ono sehnat celý orchestr České filharmonie je prostě strašně složitý, Pajky, jo, ale nám se to podařilo. Tak, prosím vás, náš telefon umí klidně ještě jednoho posluchače, tak kdyby někdo chtěl společně se mnou a s Pajkym zaspívat Dominikovi k narozeninám, tak může vytočit právě teď 210 32 30 30, není to žádná ostuda, jo, helejte se, já neumím zpívat, Pajky, nechci tě urazit, ale taky podle mě neumí zpívat, takže si myslím, že to vlastně bude úplně jako v pohodě, takže klidně můžete taky společně s náma si zaspívat, ale evidentně nechcete, tak pustíme se do toho, Pajky.
4: Jasný, odstartuj to.
0: Tak jo, takže dámy a pánové, Česká filharmonie, hodně štěstí, zdraví,
4: zdraví,
0: hodně štěstí,
4: zdraví, hodně štěstí, milý Dominiku. Hodně štěstí,
0: zdraví, udělejte bordel pro doma, jo! Tak.
2: Jste hovada, dík moc.
0: Hele, Pajky, já si myslím, že vlastně stejně nejhezčí dárek je ten, který pro bližního svého vyrobíš nebo takhle zprostředkuješ, takže já myslím, že už Dominikovi nic dávat nemusíme dneska.
2: Odškrtávám.
4: Já taky myslím, já už si myslím, že už máme.
0: Takže dárek máme, hele, je to hotový. Přejeme ti krásný dobrý ráno, ať se ti dobře
4: vstává. Taky kluci, mějte se zatím. Taky,
0: čau.
4: Ahoj. Čus, čus.

0: 7 hodin 20 minut, Roman, Dominik, tohle je nový Red Z, doufám, že vás baví. S Red Zem jsem měl natáčet Spin Talk tenhle ten týden, seděl jsem tak jak husa ve studiu ve 12 hodin v pondělí, najednou mu píšu, čau, asi jsi na mě zapomněl a najednou telefon, já jsem na tebe opravdu zapomněl, takže natáčíme až příští středu, tak se na Red Zeda těším, protože ta jeho nová deska je zase dobrá, je hodně temná, má krásný vizuál a propo, kdyby vás třeba zajímalo něco, na co se chcete Red Zeda zeptat, můžete to klidně udělat třeba teďka přes mobilní aplikaci, klidně pošlete voiceovku rád zprostředku. Přes mobilní aplikaci se ozval ještě Boban a má pro tebe nápad na speciální dárek.
1: Ahoj Dome, tady Boban, za mě taky všechno nejlepší k narozeninám a já jsem dostal takový nápad. Jelikož Roman to zaspal, zapomněl na tebe, tak by ti mohl dneska aspoň přidat na...
0: Přidat práci?
2: No rozhodně, co jinýho jde?
0: Můžu ti přidat práci, Boban, hezký nápad. Nezvyšovat peníze, přidávat práci, to je takový můj sen.
2: Budeš sedět od 6 od rána do 12 do dopoledne.
0: Ježiš, to je skvělý, no tak jo. Tak dobře, pojďme na zprávy, i taky to není jenom o oslavách, je potřeba taky se věnovat nějakým informacím, že ta židle je zase, proboha, jak ty na ní vždycky sedíš, to mě jednou zabije.
2: No,
0: tak.
2: Ty rovnám si záda na té židle.
0: No,
2: ježiš,
0: proto sedíš dozadu. Tak jdeme prosím vás pěkně do Číny, tam se konalo školní vystoupení, vlastně proč o tom mluvím, jo. Takový běžný dětský taneček a to, co bylo zajímavé, tak tam byly ty děti, pak tam byla ta učitelka, představte si nějaký takový ty školní trapnosti, které se prostě jako dějou, vypadá to vlastně na videu docela dobře, bylo to jako hezky secvičený a najednou se prostě, kde se vzal, tu se vzal, objevil humanoidní robot a začal osahávat tu učitelku.
2: Ty roboti vidí, kam šáhnout prostě.
0: A já jsem si říkal, to je prostě vlastně hrozný bizár, když prostě někdo, kdo nemá emoce a tak dále, tak prostě začne sahat na tu ženskou a on jí sáhl na prsa a na zadek a dopředu si sáhnul a tak dál. Tak jsem si vlastně říkal, bych vidět, že to prostě vyvíjeli lidi. Prostě RUE pokračuje, RUR 2.0.
2: Nějaký kódy tam jsou. Já mám tady asi jedno překvapení, protože pražský hlavák byl britskou společností All Clear vyhlášený jako 12. nejluxusnější nádraží na světě. Což mi přijde vlastně jako divný, když jako All Clear vyhlásí ten špinavý hlavák jako jedno z nejluxusnějších.
0: No a viděl jsi nádraží v Lipčicích?
2: No tak jako samozřejmě.
0: Jako pražský hlavák je super, co máš proti pražskému hlaváku?
2: Já nevím. Ty
0: jako mi to přijde prostě skvělý.
2: Stačí k němu jenom jít.
0: Hezký a přehledný místo. Oni nehodnotili ten park. Oni hodnotili, jak to tam vypadá uvnitř a já se pražského hlavní nádraží zastanu. A je vidět, že jsi to nečet podrobně, protože oni řekli, že to je prostě krásná budova, historická budova, že tam je prostě krásný a velký nákupní centrum. A já naprosto chápu 12. místo, respektive nechápu 12. místo, protože když jsem viděl ta nádraží, která byly na těch vyšších místech, tak jsem si říkal, pche, ten hlavák by měl být.
2: Pražák.
0: Tak takhle bych to prostě uzavřel.

0: 7 hodin 25 minut, když máš ty narozeniny, tak se budeme věnovat i té soutěži, která tě tak jako nadchla a oslovila. Tady je Radio Spin, Spin ráno, Roman a Dominik, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám, hezký čtvrtek.
1: Děkuji.
0: Zítra máš ode mě volno, to si užij.
1: A tak je hezký, že si takhle volno zařídili pro celou republiku. Teda
0: jo, případě. Tak jako já jsem si říkal, když Dominik slaví, tak ať slaví všichni.
1: Tak můžu všichni, protože Roman chtěl být taky doma, že jo?
0: Takže jsem si říkal, prostě je potřeba prostě Dominikovi dopřát k narozeninám volno. A propo, kdo to má, Dominiku? Že vlastně vždycky má garantovaný, že den po narozeninách má volno. Takhle, já to mám.
1: No to je pravda, no.
0: Máš já to mám, já mám vlastně, dní. Já mám několik dní právě vždycky, když mám narozeniny. Takže vlastně, proto ti dopřávám jenom jeden, když já vím, že mám vždycky minimálně ještě další dva potom volno.
1: Já tak jako samozřejmě uměli jsme se vybrat, jako.
0: Je to tak. Tak, dobrý. Tak jdeme na tu soutěž. Já si myslím, že bychom ji měli nejprve asi nějakým způsobem uvíst. Tak ta soutěž se konala v Belgii. Ta soutěž spočívá v tom, že lidi se převlíknou za racky, jako opravdu se jako fyzicky převlíknou za racky, to znamená, někdy si koupí kostým prostě křídel, pak si dají na pusu zobák, takový ty jakoby ptačí oči si z toho udělají jakoby masku a přijdou před mikrofon. A Dominiku, co ty lidi tam dělají?
1: Předvádějí zvuk racku. A je to teda, jako musím říct, že je to hodně důvěryhodný.
0: Je to hodně důvěryhodný, je to vlastně strašně autentický. Já když jsem na to koukal, tak na jednu stranu jako se tam ve mně mísil jako obdiv k těm lidem. Na druhou jsem si říkal, proč lidi se prostě vede k tomu, že se prostě potkají v nějakém klubu a předvádějí prostě jakoby racky. Tak já jsem vám tady nachystal audionahrávku, bohužel to, jak ty lidi vypadají jak racci, buď si musíte dohledat, anebo si to jenom prostě představte, ale takhle to vypadá.

0: A tahle ta paní sklidila největší potles. Skoro bych řekl, že se stala Radskem roku 2026. Tak,
1: takže já věřím tomu, že kdybychom k tomu pustili ještě nějaký hezký šum, moře, že by všichni asi jako to si dokázali představit, že tady pouštíme přímo nějaký zvuk, který jsme nahráli třeba ve Španělsku nebo někde v přístavu, protože fakt jako já mám pocit, že jsem opravdu slyšel Radsky.
0: Tak hejte se, takže tím pádem, jak říkal Dominik, my vás právě teďka přenášíme k moři, tak jsme třeba v jižní Francii, tak někde u Marseille. Je krásný ráno, právě vyšlo slunce, je nějakých 23 stupňů, zatím tam ještě není nikdo. Ani nikdo ještě nevyběhl na tu kolonádu, která je podél toho pobřeží. A jenom, přijměte si, nám tam chybějí ty Radskové. Takže zavřete oči, představte si, že jste Radskové, že letíte nad tím mořem. No a my si s Dominikem taky zkusíme vybrat toho nejlepšího Radska. Dominik na mě čumí jak na idiota, protože já jsem měl skutečně zavřený oči.
1: Já jsem čekal, jestli ještě k tomu pustíš ty lidi, že to jako doplníš tu atmosféru.
0: Ne, lidi budou naši spineři.
1: Dobře.
0: Jo, tak to jsme my. A prosím vás pěkně, to, co ještě bylo vtipně na tom videu, tak ta jedna račice, tak ta tam dokonce, když dodělala ten radskův zvuk, tak ještě tak jako klovla prostě do nějakého pytlíku prostě s oříškama, což bylo ještě mnohem víc jakoby autentický. To neskontrolujeme, ale v těch zvucích se přehrabovat můžeme. Můžeme?
1: Můžeme.
0: 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Talk. Byl tam Hector jako první. Byl tam Izo a Hasan.
0: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
2: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
0: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
2: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv, hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
0: Jsi Žižkovák nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
2: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
0: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
2: Za nejhezčí úsměv.
0: Týpek, který vyrůstal v Nice a který se ve 13 letech přistěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: 7 hodin 33 minut, hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik. Dominik dneska slaví svoje narozeniny, kolik, 28?
1: 28.
0: 28, to je hezký číslo, to je ještě hezký číslo.
1: Ještě jo, no, tak blíží se to.
0: Blíží se to, jako co konkrétně, 30, tak ještě v pohodě. Dokonce, byť se to nezdá, tak je ta 40, až se ti bude blížit, tak je v pohodě. A věřím tomu, že někdo, komu je třeba 60, 70, 80, mě řekne, jo, ta 50, která se ti blíží, tak je v pohodě, byť já teďka v tuhle tu chvíli říkám, no jako není to v pohodě, samozřejmě. Tak jdeme za Romanem, protože Roman se nám ozval až z dalekého Slovenska, hej.
2: Hezké ráno, Romane, Dome Spinneři, tady Roman. Tak Dominiku, prosím tě, všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám, hlavně hodně zdraví, radosti i s Romanem, i s náma Spinnerama. Posílám ti tady pozdrav z daleké Bratislavy, kde jsme na služebce zrovna u míchaných vajíček a snídám tady s tebou v mysli a v uchu. Měj se krásně a díky za všechny rána.
1: Romane, pošli vajíčka, pošli vajíčka.
0: No tak nechceš asi vajíčka z Bratislavy, to než by sem došlo, tak by to celý prostě žluklo. Tak děkujeme za přání, Romane. To je moc hezký, že i ve chvíli, kdy jsi v Bratislavě, tak učí Slováky poslouchat pořádný rádio. To je skvělý. Hlavně to tam vohul z okna, ať celá Bratislava ví, jak se dělá rádio. To je potřeba prostě říct. Tak, dobře, takže ho přejeme. Prosím vás, my jsme tady procházeli ty voiceovky, žádnýho decka jsme tady nenašli. Myslím si, že to je vlastně v pořádku, protože zatímco to prase bylo doslova jako takový přátelský pro éter, který jsme dělali v pondělí, tak ten Racek je takový agresivní. A tak když dovolíte, tak já bych asi změnil téma. Změníme téma?
1: Změníme téma.
0: Tak. Ty máš dneska narozeniny, viď? No, tak hele, tak počkej. Počkej, to je rozbalení dárku. Tak, rozbal si svůj dáreček, který tady pro tebe mám.
1: Dobře.
0: Tak, co to je, Dominiku?
1: To je zvuk metra.
0: No, a jakýho?
1: Podle mě to je Ačko.
0: Aha.
1: Bčko,
0: to je tvoje Bčko, ty vole. To
1: tak
0: je tvoje Bčko, tam bydlíš.
1: B, prostě bydlíš. Na trůvíce, no. Tak já nevím, jak zní
0: na
1: ten
0: Bčku
1: končí.
0: Bydlíš. Tak já jsem ti chtěl udělat radost a teď vlastně nevím, jestli vůbec mám říkat Bčko, prosím vás, pěkně bude jezdit častěji, bude jezdit skoro každý 2 minuty, což je docela
1: jako
0: dobrý. Takže to je takovej dárek pro tebe, ale bude to až do roku 2030 se na tom pracovat. Takže ještě si chvilku počkat.
1: co by to udělalo, ty vole, to udělat třeba za týden, ne?
0: No tak asi tam není tolik lidí ještě, kteří to potřebují, ale každopádně je to takovej predárek. Tak. A takže pro všechny, co bydlíte na trase B, těšte se, do roku 2030 bude Bčko jezdit po 2 minutách, skvělý. Tak a já jsem si říkal, že když vlastně teďka otevíráme to téma metra A, B a C, tak pojďme si připomenout ty gongy, já mám hrozně rád gong na Ačku.
1: No jo, ty vole.
0: To je Ačkovej, tohle je Bčkovej, tohle je Cčkovej. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Jednou to přijde, to moje chvíle. Tak, a já jsem si říkal, že bychom vlastně dneska se tady mohli pobavit vlastně o pražských stanicích metra, která je třeba nejhezčí. Že vlastně pražský metro je vlastně velmi pěkný, velmi hezký, jako podle mě nejkrásnější Ačko, pak bych řekl, že celý Cčko, a pak bych tam přidal některý stanice z Bčka.
1: Ne.
0: Jako je, teď je to takový z nějakých plastových desek. Ale to je jedno. Já teďka nechci nikomu podsouvat prostě, co si myslím. Takže pojďme se rozhodnout, která stanice pražského metra je nejhezčí a proč.
1: Mm-hmm.
0: Tak, zatím asi nebudeme vykopávat typy my, protože bychom mohli ovlivňovat a to vlastně asi nechceme. Ale vstoupíme samozřejmě do toho, když budeme cítit, že se to nějakým způsobem ubírá směrem, který nechceme, tak samozřejmě řekneme i nějaký své postoje. Takže kterou stanici pražského metra máte nejradši a proč? Na to se docela těším.
1: Já jsem teda zvědavý, co tady padne za typy, protože já když jsem si teďka otevřel tu mapu toho metra, tak úplně nevidím zatím nějakou stanici, kterou bych se jako vybavil, že by se mi kdo ví, jak jako líbila.
0: Tak já si myslím, že z toho tvýho Bčka tam padne určitě Rajská zahrada. To, jak tam ty vlaky jezdí prostě nad sebou,
1: no,
0: to je vlastně
1: jasný.
0: Docela jako cool. Já si myslím, že tam určitě padne Vyšehrad, protože Vyšehrad je prostě krásný, jak to vyjede prostě jakoby ven a na chviličku koukáš tak jako na ten Vyšehrad, tak to si myslím, že tam padne.
1: A tak tohle může být třeba i na depu Hostivař, že na depu Hostivař taky to metro
0: může,
1: jede venku,
0: může,
1: což je protože taky takový zvláštní. Trošku.
0: Je to hezký vlastně, jako depo Hostivař mi připomíná vždycky takový trošku jako Berlín, jakože vlastně vždycky zazávidím tu asi minutu, co vyjíždíš tím venkem a říkám si, je, to bylo skvělý, kdyby v Praze metro jezdilo venku a najednou bum, bum, bum, pam, pam, depo Hostivař, konečná stanice, prosíme, vystupte a tak dál. Takže přemýšlejte, pojďme se tomu dneska povinovat, metro je klíčová komunikace prostě v České republice. Rychlá doprava na rádiu Spin, když máš narozeniny, budeš se věnovat regionům, ty bídáku.
1: A to jsem dostal zrovna ten nejtěžší úkol, protože sebou dá v Ústí, a to v ulici Boštěšická. Takže tam
0: Boštěšická?
1: Boštěštická.
0: Boštěštická, tak to je teda opravdu ulice.
1: To je jako extrémně složitý název, zkus se to přejmenovat v tom Ústí.
0: Zrovna do Ústí nad Labem dá takhle komplikovanou ulici, to je teda hodně. Tak jdeme se... Rozumíš, tam měla být třeba zelená, nebo já nevím, modrá, nebo něco takového, něco, co si zapamatuješ. Tak, se vší úctou k Ústí nad Labem. Tak, Turkova v Praze, nehoda, ulice na Strži, nehoda, a pak jsem tady ještě viděl jeden kreš, a ten se ztratil, tak je asi pryč. Kolona na Vilzonce nebo na Nuseláku.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Kdyby se mi moc, tak pojď ke mně blíž.

0: 7 hodin 43 minut, hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik, tak teď dneska jsme chviličku v tématu Pražský metro, protože se bavíme vlastně o tom, která stanice Pražského metra by mohla být nejhezčí. Musím teda říct, že já jsem zase blbec na to šel opravdu jako tím způsobem, která stanice je nejhezčí třeba jako vizuálně, a musím říct, že mě vlastně zaskočil, já se vlastně divím, že mě zaskočil, prostě vlastně asi překvapil a zároveň potěšil Guma, protože ten na to šel opravdu tak jako, řekněme, po palmovsku.
1: Serus, more, tady Kuba, tak jasně, že nejlepší je palmovka, ne? Tam sežereš úplně, co potřebuješ, vidíš tam, co bys jinde neviděl, pizzu za 20, kamaráde, taková palmovka, to je zlatý ráj.
0: Si to tam přijdeš prostě o život, když čekáš na metro nebo na tramvaj, ale je to prostě zlatý ráj. Ale to dobrý, jako vlastně to kritérium by mě vůbec nenapadlo. Takže Gumo, píšeme nebo připisujeme budík palmovce, jsme zvědaví, jak se palmovka v tomto srovnání pojede. Jdeme za Davidem.
2: Čus, tady David, tak já mám nejlepší opato, protože tam vlastně skoro celý život vlastně jezdím i teďka, jsme mimo Prahu, ale za mě jako nejhezčí asi stanice, tak na Cčko je Stříškov, prostě jak je to vzdušný, světelný, hezký, tak se mi to hrozně líbí prostě. Potom samozřejmě Pankrác novej, Pražák, docela dejme tomu, no a tak, čau.
0: Čau, Davide. Já si myslím, že teda k tomu Opatovu tě opravdu jako spíš váže nějaké dětství a nějaká jako láska k jižnímu městu, než ta stanice samotná, protože teda ta stanice samotná je sice hezká, jak je taková jako modrozlatavá, mám pocit, ale vlastně když tam vylezeš ven, tak ta divná konstrukce nad tím, tak tam máš taky jako pocit, že tě za chviličku prostě jako zabijou, podříznou a tak dál.
3: Teda musím říct, že já se nevyjádřím, protože já vlastně nevím, jak vypadá Opatov.
0: Máš
3: já
0: Google,
3: jsem se
0: takový, miláčku.
3: No, dobře, ale jakože ty jako musím říct, že na tuhle tu půlku Cčka jako asi nemám ani důvod jezdit.
0: Aha, no vidíš to, tak se podívej aspoň do Google, ať no, můžeš oglosovat Opatov, a já zatím pustím ke slovu Vítka.
4: Romane, jak mám vědět, který metro je nejhezčí, když nejsem z Prahy?
0: No tak jasně, k tomu těžká odpověď. No tak hele Vítku, pokud se chceš zapojit dneska do diskuze, tak si dej do Google stanice Pražského metra a můžeš se s námi o tom tady taky bavit. Věřím tomu, že prostě minimálně v Praze jsi někdy byl. A neříkej mi, že ses nikdy nesvez metrem. Každý správný kluk prostě se někdy v životě chtěl si s metrem, ne?
3: A ty správnější ještě vepředu.
0: No to je pravda. A ty nejlepší, prosím vás, v té kabině dokonce i seděli. Ale takhle, to se nechci nějak povyšovat nebo vytahovat, jo. Ale měl jsem pocit, že je potřeba, aby to zaznělo.
3: Jistě.
0: 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Hezký dobrý ráno všem, tady je Rádio Spin, Roman a Dominik. Zdá se, že teda téma pražského metra taky ve vás nějakým způsobem nezarezonovalo, tak teďka jsem to řekl krásně česky, ale vy mi určitě rozumíte, mý Pražané mi rozumí. Tak možná bychom to mohli stočit úplně k něčemu jinému, když teda metro vás nezajímá. Samozřejmě budeme rádi, když nám k tomu jako řeknete víc, nebo když si vzpomenete na stanici, kterou máte rádi. Já mám třeba rád překvapivě třeba Jiřák, ten je krásný, takovej zlatozelený. A teď jak je po rekonstrukci, tak je vlastně tak takový celý bez reklám a vypadá fakt jako moc pěkně, takže pokud budete mít,
1: dobře, no.
0: Jako fakt je pěkný, jakože hezký.
1: Já mám ještě docela rád takhle po rekonstrukci jako třeba Bořislavku anebo nádraží Veleslavín, že ty už vypadají tak jako moderně.
0: Tak Bořislavka není po rekonstrukci,
1: nebo
0: po rekonstrukci
1: je nově postavená,
0: nová,
1: že jo,
0: takže
1: dobře, no,
0: tam bych nepoužil slovo rekonstrukce, že je nová, ale nevadí, máš narozeniny, dneska to přejdu, všimně si nějak to nekomentuji.
1: Ne, ale prostě to vypadá dobře, čistě, moderně za mě.
0: Čistě,
1: jako...
0: no. Jako, já si myslím, že jí chybí trošku jako šmrnc toho starého Ačka, teda. Takový ty jako vypoukliny a tak dál, že to jako nemá moc nápad.
1: Mně se ty vypoukliny moc nelíbí, teda.
0: Tak, Rádo, jsme dobrý ráno.
1: Ti zhaněl Ačko, čau. No, ježišmarja.
0: Kdo tam? Ahoj, čau.
2: Čau, tady Honza.
0: Nazdar, Honzo. Tak která stanice pražského metra ti přijde jako dobrá?
2: Taková, do který nemusím.
0: Nekecej, takovýhle máš postoj k pražskému metru?
2: Je to shit, jako.
0: Fakt jo.
2: Řekni, kdo by chtěl jako se mačkat v hromadný dopravě.
0: Hele, já docela...
2: Žloutenku a podobný věci.
0: Žloutenku jako nepotřebuju, ale docela metr mezdím rád, protože mi to přijde docela svižný. Já zase jako nemám třeba trpělivost moc jako jezdit po Praze autem, protože tam já vždycky...
1: Spíš stojíš, než jezdíš.
0: Spíš stojíš, než jezdíš, no. No tak nevadí, tak děkujeme za tip. Žádná
2: jo?
0: Je taky odpověď. Teď máš krásný den, čau. Tak dobrý. Takže helejte se, takže kašleme na metro, protože tady by chudák metříčko dostalo prostě bídu a to my nechceme. Ale uděláme malou změnu, jo. Já si vlastně myslím, že když má někdo narozeniny, tak by mohl dostat dárek, a to konkrétně ten, že ty si jednak vybereš písničku teďka, kterou ti pustíme z rádia. Tak řekni, co ti pustíme za písničku.
1: Tak tím by se líbilo něco od Marpa samozřejmě, jako třeba Ďábel na rameni.
0: Dobře, takže ti pustíme Gufrau. No a... Ne, a teď jsem si říkal, že od teď až třeba do 8:45 vám dáváme možnost, abyste se Dominika na cokoliv zeptali. Na cokoliv.
1: Ježišmarie.
0: 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Uděláme z toho takový jako narozeninový vysíláníčko, jo? Takže prosím vás pěkně, zeptejte se Dominika, na co chcete, a Dominik vám odpoví úplně na to, na co chcete.
1: Takže jsem ten dort nezežral sám, ty vole.
0: Taky si to říkám, takže...
1: Marko, to se mi vyplatilo.
0: Já ti pustím ten Memphis, to je takový country.
1: Ne, Memphis, ne, ten nemám rád, tak aspoň no, ten Nashville.
0: Ježi, hele, už to hraje.

0: 7:53 minut, hezký dobrý ráno, Roman a taky Dominik. Dneska máme speciální narozeninové vysílání. Dominik slaví 28, můžete se ho na cokoliv zeptat, Dominik vám určitě mile rád odpoví. Tak začneme otázkou, kterou bychom mohli, tak kdo to ví, odpovíme na otázku, tak pojďme.
1: Dobré ráno, chlapci, tak zaprvé Dominiku, všechno nej. A já bych se chtěl zeptat, jak to vlastně do budoucna myslíš s tou svojí Božkou? Měl bys se tady do rádia nějak vyjádřit?
0: Ok, dobře, takže počkej, jak to myslíš s tou Božkou? To by chtělo nějaký klavírek?
2: Spíš nějaký svatební pochod nebo něco takového.
0: Svatební pochod přímo?
2: No, tak jako jestli ho tam máš, tak ho tam klidně můžeš dát.
0: Tak dobře, tak jestli jsi svatební pochod, máme tady svatební pochod, tak jak to myslíš,
2: Božko? Tak jako samozřejmě, že by si chtěl do budoucna Božku vzít, že jo, postavit si nějaký hezký baráček, ideálně nějaký kousíček za Prahou za 15 až 20 melonků.
0: Jenomže Božka nechce, tak.
2: A 15 až 20 melonků taky chybí.
0: Takže jdeme na další.

0: Přejeme, tak další děkuju. Otázka.
1: Druhá otázka je, pamatuješ si svůj první den ve spinu? A třetí otázka je, proč vůbec spin?
0: Tak myslím, že Pajkyho můžeme nahajrovat jako nějakého HRistu pro rádio Spin. Takže pamatuješ si na svůj první den ve spinu?
2: Pamatuju si svůj první den ve spinu a byl to horor pro mě.
0: Jako myslíš to setkání se mnou, když jsem ti řekl?
2: Myslím obecně jako první den vysílání, že to fakt jako bylo hrozně těžký. Myslím si, že se mi asi nikdy neklepaly kolena, tak jako když jsem poprvé vytáhnul šavli od Majku.
0: Fakt jo? Tak to zase tak jako úplně neznělo.
2: No to nevím, já už si to radši nepamatuju.
0: Okay. Já si teda pamatuju první setkání s tebou, kdy mi Dominik prostě strašně hrdě říká, zhubnul jsem 20 kilo a já mu říkám, tak ještě dalších 20 a budete vypadat dobře. Tak.
2: Takový je Roman prostě.
0: Trošku se za to stydím zpětně, ale na druhou stranu takový jsem prostě já. Tak. A ještě tam byla jedna otázka, proč právě spin?
2: Protože spin už jsem poslouchal někde třeba od 12 let, takže pro mě to je srdcovka.
0: Otázky na doma, přes mobilní aplikaci Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 až 10 na 9.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Hezký dobrý ráno všem, 7 hodin 59 minut, Roman, Dominik a taky naše rubrika Nad dopisy Dominikovi. Dominik dneska slaví 28, takže se můžete na cokoliv zeptat a Dominik vám upřímně odpoví. Pokračovat budeme hnedka po počasí a po zprávách, a protože je potřeba, aby ten doma narozeniny si prostě rozbalil svoje dárky, tak si rozbal tvoje dnešní počasíčko.
2: Jistě, moje dnešní počasíčko výjimečně nevyšlo, ačkoliv mám na narozeniny pravidelně poměrně hezky, ale to se samozřejmě spraví v pátek, až to budeme slavit. Každopádně aktuálně by mělo být nějakých 13-14 stupňů Celsia, venku polojasno, v Liberci, Chomutově by mělo sprchnout v tuto chvíli, ale sprchnout by mělo i odpoledne, a to v Praze, v Pardubicích, v Plzni, opět Liberec a Chomutov, takže spíš jako západ a sever Čech. No a jinak počítejte s maximálně 20 stupňů Celsia a polojasnem.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin, Dash Double. Radio Spin.

0: 8 hodin 10 minut Radio Spin, Dominik slaví narozeniny, takže jedno z témat je, že se můžete na Dominika obrátit s jakoukoliv otázkou.
1: Stěžené prosbou.
0: Tě. Tak. I prosbou, protože všichni víte, že Dominik vyhrál 187 milionů korun, takže pokud byste cokoliv potřebovali, Dominik domíček zařídí. Tak a jdeme na otázky, které tady pro něj necháváte. Takže Samueli.
2: Čau, tady Samuel. Prosím tě, Dominiku, všechno nejlepší. Můj štěstíčka, zdravíčka, znáš to. A já bych se tě chtěl zeptat, co tě vlastně vedlo k hudbě dělat. Taková otázečka do příjemna trošku.
0: No, panečku. Čau.
1: To je docela těžká otázka, co mě vedlo k hudbě. Já si myslím, že to bylo to, že tenkrát jako v tom období, kdy se ten rap jako poměrně dost rozjížděl, tak to zkoušelo dělat docela dost lidí a i u nás na škole. A já jsem si říkal, že to vlastně ve finále můžu zkusit taky. A vlastně se to překlopilo do toho, že to nezůstalo jenom u rapu, že tam začaly být nějaký melodie, sledování trendu a vlastně se to tak jako trošičku obecně posunulo. A ta hudba nebyla jenom potom o tom to zkusit, ale tím, že to člověka fakt jako začalo bavit.
0: Na druhou stranu, ty jsi zhruba půl roku zpátky zrušil nějaké své vystoupení a řekl, že nemáš prostě teďka chuť tvořit, tak se chci zeptat, jak to vypadá dál s tím tvořením.
1: Tak já mám v tuhle tu chvíli...
0: Tak to je zajímavý, jdeme se podívat za Rudou.
3: Ty Ruda, tak za první všechno nejlepší, Dominiku. Hodně zdraví a hodně psychický odolnosti od Romana. A otázka zní, jak se cítíš, když už jsi zase blízký třicítce? Děkuji.
0: Všimně si, on tě varuje přede mnou. Ale sám ti zdůrazňuje, že jsi blíž 30 a že jsi de facto na konci svojí životní cesty. Tak krásný narozeniny, Dominiku, no a jak se cítíš?
1: Blbě, jako... Nechce se mi do té třicítky.
0: Jasně. Tak jdeme za Žandou. Myslím si, že teď přicházíme do cyklu velmi nepříjemných otázek.
4: Domčo, jak moc máš rád Romana?
0: Tak, já tady předběhnu situaci a myslím, že se to můžeme krásně vyzkoušet. Tak Žando, poslouchej. Tak Domčo, řekni. Mám rád Romana.
1: Mám
0: rád?
1: Rád
0: Romana.
1: Tak. Romana.
0: Tak a teď to zkusíme jako celou větu. Mám rád Romana.
1: Mám rád Romana.
0: Tak vidíš, Žando, tak je to splněný, je to hotový, je to tutový. Já si myslím, že blok otázek na Dominika můžeme ukončit.
1: On by mi nezaplatil jinak, Žando.
0: Protože si myslím, že Bůh ví, co by ještě prostě přišlo. Tak za pár minut si dáme přehled aktuálních zpráv.

0: 8 hodin 15 minut, nezbláznili jsme se, že tak často hrajeme Marpa dneska, ale Dominik má svátek narozeniny, takže mu děláme radost a všimněte si, že ta přátelská energie a vibe se promítá i do našeho playlistu, to znamená Dominik se dneska vybírá písničky, tak snad to dělá aspoň trošku radost i vám. Tak,
1: děkuji.
0: Jdeme se podívat na další, není zač, tak strhnu ti to z faktory, na další zprávy, které tady pro vás máme.
1: Tak začneme sportovním okýnkem, protože nás za chvilku čeká hokejový šílenství.
0: No
1: vytáhnu jsem si ty nejbližší zápasy a taky info, koho vlastně vůbec máme ve skupině.
0: Počkej, takže už začalo mistrovství světa v hokeji?
1: Příští týden začne.
0: Ty vole, fakt jo? Mm-hmm. Tak to zase bude.
1: 15. května nás čeká první zápas, a to s Dánskem.
0: Potom jako hrajeme... Českou republiku, jo?
1: Jo, jo.
0: Okay.
1: Potom
0: a s Dánama to je dobrý, ne? Tam umíme vyhrát, podle mě.
1: To je docela v pohodě. Jo, jo. Možná budeme umět vyhrát i nad Slovenskem, se kterým hrajeme hned 16.
0: To bychom měli, ne? Nad Slovenskem.
1: A poměr Poměrně těžký zápas nás čeká 18. května s našima v uvozovkách milovanýma Švédama, takže to jsou naše první tři zápasy.
0: Jinak... Ale stalo se někdy, že jsme porazili Švédy, promiň, že ti do toho skáču, stalo, ne?
1: Jo, stalo určitě.
0: No, tak to by mohlo být jako v pohodě.
1: Když na ně šlápneme, tak je jako umíme, ale otázkou je, jak to bude tak... vypadat se složením toho týmu.
0: Jsou jiný národy, po kterých by si měl šlapat než Švédi.
1: To je pravda. Každopádně ve skupině potom máme ještě Itálii, Slováky, Nory a Kanadu.
0: No tak jo, tak budeme určitě fandit, protože mistrovství světa v hokeji, byť já nejsem jakoby divák, tak je to prostě velká událost, kterou všichni žijou, takže budeme se tomu věnovat určitě tady ve vysílání. Já bych se rád vrátil k tomu, že v Praze je otevřený Dvorecký most, dneska to je taky hodně dopravní, jo. Ale musím říct, že vlastně to je, jednak je to krásná stavba, jednak vlastně to není jenom most, ale vlastně pod oběma koncema toho mostu vlastně vznikají dva alternativní zajímavý prostory. Jednak na té podolské straně vzniká takzvaná městská laboratoř, když jsem hledal, jako co to je, tak vlastně je to prostor, který je inspirovaný takzvaným Gesamt Kunstwerkem, což vlastně není nic jiného, než to, že se tam bude propojovat hudba, malířství, architektura, bude tam nějaký malý skatepark a podobně. A na té druhé straně pak bude výstava lamp z celého světa, který se sbíral Krištof Kintera, budou tam třeba lampy z Vatikánu, z Japonska, Senegalu, USA a Indie, což je vlastně jako strašně pěkný. Já jenom jsem hledal a googloval, kdy to celý bude v provozu a bude to vlastně počátkem roku 2027, to znamená za nějaký půl rok to bude se vší parádou a podle mě se z toho stane fakt jako obrovský velký kulturní centrum. A když si představíte, že ta Krištofa Kinterova instalace na té smíchovské straně, vlastně nedaleko Meat Factory, tak tam de facto budete vstupovat vlastně do takového jako kulturního světa a to mi přijde teda fakt jako skvělý.
1: Tak já si myslím, že i ty akce pod mostem, že budou vypadat jako skvěle, že ono to většinou to jako hrozně hezky funguje, jak je to streetový. Takže...
0: A podle mě bude skvělý, jak se jakoby ta náplavka z té Výtoně protáhne ještě vlastně k tomu Podolí a že vlastně tam pak vznikne jakoby nový kulturní centrum a to mi přijde teda velmi sympatický.
2: Jsou těmi, kteří před lety položili základ českého rapu. Na scéně jsou už 20 let a za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: nebo lež.
1: Pravda nebo lež je tenhle ten týden velice, ale velice napínavá, protože v tuhleto chvíli Roman vede 2-1 a já to ještě můžu dneska dorovnat, takže uvidíme, jak to dneska dopadne.
2: Když to tak nerad slyším vždycky tady tohleto. Můžu dneska dorovnat, ani náhodou.
1: Tak, tak nech se jednou to.
2: Ne.
1: Jsem nejvíc soutěživý člověk na světě, nenechám
2: to být. Právě nejsem soutěživý vůbec, ale rozumíš, ne. Takže 210, 32, 30, 30, pojďte se zapojit do hry. Začínáme hnedka po té, co dozní tahle ta krásná písnička, jenom nám řekni v rychlosti téma.
1: Téma je dneska staročeština.
2: Ty vole!

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: No, tak staročeština. Tak jdeme vytáhnout staropepína.
2: Znechucený výraz prostě. Ty
1: strašný, prostě. Noso čistoplena, kapesník, to je jediný.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Zdar, Pepíno.
1: Podle starého známého českého přísloví, jakmile je Pepíno na drátě, výhra, Romane, čeká tě.
3: Doufejme, že to bude. Tak jsem teda zvědavej.
1: Doufám, že poslouchají i v Dušejově dneska. Kdybyste chtěli připojit z Dušejova, kluci, klidně se připojte. Máme volno.
2: Jo, jako, že by vás proti mě bylo 10. Třeba.
1: No, jasně.
2: No, jasně, jasně.
1: Tak jdeme na to.
2: Tak, škamna je starý český výraz pro školní lavice.
1: Škamna. Hrozně je to, že je to prostě strašně známý slovo, jako respektive slyšel jsem ho, ale teďka usedněte, že by se říkalo usedněte do škamen, jako možná jo? Co myslíš?
3: Mě to přijde jak kamna teda.
1: Ne, to nebude, to tak nebude. To jako s kamna, mě to taky přijde kamna, ale nenech se uchlácholit tím, jak to zní. Já bych se přikláněl asi jako k pravdě, no.
3: Tak jo, dobře. Ty jsi byl učitel, ty bys to měl
1: vědět. Jo, ale počkej, ale ne, v 18. století, ty vole.
3: To nezlo, co tohle otázka přímo pro tebe.
1: Není.
3: Dobře, tak ne.
1: Ty vole, jste Roman, takže napište si 1. září 1740, takže označíme pravdu.
2: Je to pravda.
1: Že jo? Jsem dobrý.
2: Ty vole,
1: vidíš to?
3: Pochvalte.
2: Učitelská krev tam
1: Pepíno,
2: je prostě.
1: Pro koho to byla otázka? Pro mě, tak super, dobrý.
2: Tak, rebule je starý český výraz pro koberec.
3: Ještě jednou.
2: Rebule je starý český výraz pro koberec.
1: Jsem teda nikdy neslyšel.
3: Rebule.
1: Za tvoje rebule, máš velkou rebuli.
2: A máte doma rebuli? A můžeme jí vidět?
1: Ty vole, to se mi teda nezdá. Já bych řekl, že to je blbost.
3: Já si taky myslím, že to byla blbost.
1: Hele, kdyby to tak bylo, tak už někde v nějakém jako starém českém filmu se o rebuli bavíš a já jsem jako rebule. Já říkám, to je lež. Tak taky lež.
3: Jo, souhlasím.
2: Je to lež?
1: Super, a co to je, ty vole?
2: Rebule byl zadek.
1: Zadek? Ty máš ale rebulku. Jak se s něj jako největší prasák. Super, tak před náma je poslední otázečka, tomu se říká takzvaná narozeninová prohra.
2: Ty vole, jak máš korlivou radost, vole. To je prostě, to je Roman, dámy a pánové, tohle.
1: Jako jasně, no, to jsem já. To jsem
2: tak
1: já.
2: Doufám, že nebudete pohoršený. Šukat je ve staré češtině uklízet nebo dělat drobný práce podobně.
3: Já si myslím, že to je pravda.
1: Já si taky myslím, že to je pravda.
3: Já bych chtěl přijít domů a říct, jdu šukat.
1: Akorát, že ty tam nemáš koho najít, protože pokud vím, tak jste se s Nikčou rozešli, nebo?
3: No, je to špatný.
1: Jak jsme všimně si, já
2: Roman dneska kope do všech stran, koukám,
3: jo, ještě, do spoluhráčů. To je podpásovka i pro mě, ale dobře.
2: Polož mu to, Pepíno, za to, tyma, to byla velká podpásovka.
1: Promiň. Já jsem jenom chtěl, abyste nemluvili prostě do vysílání, byť chápu, že staročesky to znamená něco jiného. Jsem na tvý straně, Pepíno, takže dáme, že to je pravda.
3: Ano.
2: Je to tak,
1: jo!
3: Krásný.
2: Udav se tím hat-trickem.
1: Je to tak, je to prostě skvělý, je to skvělý pocit. Moc děkuju rodině, moc děkuju kamarádům, moc děkuju prostě celému světu, moc děkuju Spinu, moc děkuju Pepínovi, protože nebejt Pepína, tak se ta dnešní situace nestala. Pepíno, i pro tebe den volna na zítřek, doufám aspoň.
3: Ano, rozhodně den volna.
1: Tak jo, tak
2: zaparkuješ autobus před barákem.
1: Tak, a ještě si myslím, Pepíno, že by se slušel, abys popřál Dominikovi.
3: Jo, všechno nejlepší samozřejmě, já jsem na tebe myslel, protože vím, že pár měsíců zpátky se řešilo, jaký jsi znamení a vím, že jsi bejt a já říkám, ty vole, kdy to, ale říkám, oni to určitě seknou, že má narozeniny a blablabla, takže no. Samozřejmě všechno nejlepší.
1: A taky
2: díky
1: to řekli.
2: Pepíno.
1: Taky to řekli. Tak krásný den, čau, ahoj.
3: Tak jo.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme do regionu společně s regionálním dopravcem.
1: Přesně tak, začneme v Brně, tam se bourá v ulici Gejdošova, takže tam opatrně a opatrně jezdí taky po Plzni, konkrétně v ulici Tyršova, protože i tam se bourá. Jinak regiony v cajku.
0: Zase, že jediným regionem v České republice je Plzeň, dobře, bereme na vědomí. Tak jdeme se podívat na Rozvadovskou spojku, tak bourá se na Zličíně, dejte si bacha, kolona teďka na příjezdu do Prahy po D5 je fakt dlouhá, de facto tam, co jste zvyklí, ještě někam k Loděnicím. Bourá se na Průmyslový, bourá se na Jižní spojce, tam jsou celkem dva kraše, kolona teď momentálně od Štěrbohol až po Černý most, takže i s tím tam počítejte. Zasekaný to je na příjezdu do Prahy po D8, stojíte v oblasti Palmovky, stojíte na Velzonce, stojíte taky na Žižkově, dokonce v ulici Seifertova, čerstvá nehoda a teď čerstvý crash i ve Vršovicích u nás, no tak prosím vás.

0: To jsou nějaký plechovčičky.
1: To jsou plechovčičky.
0: To jsou tajgři.
1: To jsou tajgři. To jsou tajgři tady pro vás máme.
0: Tak, máme pro vás tajgříky. A víte, jak vám je dáváme ty tajgříky? No úplně jednoduše. A to, že vy se nám přihlásíte na program zavináč radiospin.cz a my, respektive Spin, komisař Rep Maty, každý týden vždycky v úterý vybere jednu adresu, tam vyrazí a zkontroluje, jestli nekecáte a jestli skutečně posloucháte Radio Spin. No a když ho posloucháte, tak vám předá dárek. A ten dárek, to jsou nějaký, já nevím kolik, 3 kartony sajdrů, jsou tam nějaký jako tajgru, osvědčený, ježišmarja, já jsem tak blbej,
1: tajgru. Spoustu tajgru v těch 3 kartonech, takže rozhodně doporučujeme poslouchat.
0: Ty máš v ruce nějaký mangovej, viď?
1: Já mám tady v ruce mango a vodní melou. No,
0: vodní melou, to jsem asi ještě neměl vodní melou. A pak jsou tam ještě nějaký jako nový, který ještě nejsou v prodeji a z těch teda většinou máte jako úplně největší radost. Každopádně, Maty vždycky sem za náma dorazí na 7:30 a řekne, kudy zhruba pojede. Vždycky je takový trošku tajemný, vždycky řekne směr. Tentokrát teda řekl, že to je D1, že se zastaví na 33. kilometru pro benzín a že pak bude pokračovat směrem jakoby na Humpolec a tak dál a tak dál. No až dorazil do Dušejova.
2: Tady spin komisař Hreb Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušejově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
3: Ahoj.
4: Ahoj, Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
2: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě tajgry můžu předat úplně bez problému.
4: Gratuluju, vyhrál jsi!
3: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
4: No tak to je skvělý, věřím, že tričko tajgru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
3: Práci to máme zaprý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
4: Na jaký tajgr se nejvíc těšíš?
3: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
1: A víte co, já vás chci jenom trošičku naladit, jo? Já zkusím ochutnat ten vodní meloun.
0: No tak já si pak o tobě napiju teda. Vodní meloun, jak to vypadá, to jako velmi lákavě. Navíc helejte se, pokud jako počítáte kalorie, tak vodní meloun, helejte se, to nemá téměř žádný kole. Jak to pije mrzák? Jak to prostě pije mrzák? Tak helejte se. Já
1: dobrý
0: budu vypnout mikrofon, jo?
1: Ne, nevypínej to, počkej, chci mikrofon. To vychutnat,
0: tak, dobře. Budeme poslouchat, jak Dominik prostě pije Tiger. A zatím pošlete mail, přihlašte se na program zavináč radiospin.cz, to je opravdu neskutečné.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Prosím vás, máme tady jednu hodně vážnou situaci, protože trička, nový trička Radio Spin, na kterých pracoval Roman a Jirka, já to připomínám,
2: finito.
1: Tak pomalu končí. Už jich ve skladu moc není, je jich tam jako třeba 3-4 maximálně, takže máte jednu z posledních možností to tričko dneska vyhrát.
2: To je pravda a jsou to krásný trička. Opravdu to, jako když ho budete mít na sobě, tak si někdo řekne, to je ale panečku fešanda, to je ale fešák, tý to ale sluší, to je ale krásná typka, to je ale sympatický týpek. To prostě budou opravdu jako okolo vás záplavy komplimentů.
1: To je pravda. Dokonce musím říct, v 7.13 dneska poslal do mobilní apky Rádia Spin fotku Lukáš, který má tričko dneska na sobě a sluší mu. A věřím tomu, že stejně tak jako Lukášovi susí na se tričko Rádia Spin, tak bude se sety vám.
2: Takže dobrý, takže helejte se, cinkněte si na 210-32-30-30. Potřebujeme dva z vás. Včera mám takový pocit, že Renča vybrala téma, že to bude vaření.
1: Je to tak.
2: Takže dneska to bude vaření. 210, 32, 30, 30, cinkněte si, jakmile toho druhého sejmete prostě k zemi, tak tričko je vaše.

bojovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Musím říct, že nový album, který chystá Filip Konvalenka, jeden z členů Pio Squad a DJ Fate, bude dobrý. Bude dobrý. Baví mě i tato věc, i ta věc s Jamesem Coulem, těch tracků, kterými přistály v mailu, je fakt jako spousta, spousta. A je to taková, skoro by řekl, renesance 50% Pio Squad.
2: Tak to zní to moc dobře.
1: Že jo, je to takový typický boom bapík, je to takový jako skoro, jako kdybychom se vrátili zpátky v čase. A ty jsi měl docela dobrý postřeh, že my i dneska se vracíme zpátky v čase, protože včera jsme tady měli Renču. Renčo, dobré ráno, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Tak, vítej ve studiu, ty jsi vybírala včera téma, viď, pro dnešek?
3: No, vybírala a trochu se bojím, že to jestli dneska nebudu vědět jo, ty odpovědi, tak už asi nebudu volat, nebo si vymyslím nějaký jiný jméno.
1: Přesně.
2: Jestli je nebudeš vědět, taky bude vědět třeba Honza.
1: Tak přesně tak, ale ještě zkus si dát třeba takhle jako prsty na nos, schválně, jestli změníš úplně jako projev a bude znít jako někdo jiný, někomu to pomůže, tak to je taková technika, jak vlastně změnit identitu féteru, tak zkus to, Renčo.
3: Dobře, já to zkouším a je to lepší.
1: No, tak takhle můžeš vystupovat třeba jako Dana.
3: Takže tak příště bude volat Dana.
1: Dobře, tak jo. Tak a voláme Honzo. Honzo, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
1: Honzo, ty jsi soutěžil včera, nebo ne?
4: Ne, nedovolal jsem se.
1: Jak ty to máš s vařením, když téma vybrala Renča, tak jak ty to máš s vařením?
4: Vařím rád, ale nemůžu říct, že jsem nějaký znalec, takže zkusit se to musí.
1: No tak jo, tak jo. Tak my vám oběma držíme palce, nefandíme vůbec jakoby nikomu. Už víme, že když se to Renče nepodaří, tak příště zavolá Danča a bude to taky v pohodě, tak jdeme se do toho pustit. Jakmile budete znát odpověď, tak křičte vaše jméno, ne tu odpověď, protože kdybyste křičeli odpověď, přicházíte automaticky o bod, ano?
3: Ano.
4: Tak ano, jasný.
1: Jdeme na to. Tak to je taková zahřívačka, tady tohleto. Je to možná trošku chytáček, i když ne. No, uvidíme. Z jaký země pochází pizza?
3: Renata.
1: Já bych řekl, že Renata. Mm-hmm. Renata se nebojí, tak?
3: Já bych řekla, že to je Itálie. Ale trochu mě zmátlo, že říká, že to je chyták, tak se bojím, jestli to nakonec nebude Amerika, ale zkusíme Itálii.
1: Renčo, nezapomeň, že jsem býval učitel a učitelé milé rádi říkají takovýhle prostě laciný, prostě
2: znervozňovací sloví.
1: Přesně nástroje, který tě mají svý cesty, abys řekla nějakou prostě jakoby blbost, ale vlastně stála si za svým a to je dobře, máš první bodík.
2: Američani si to tak jenom znárodnili pravděpodobně, protože burgery a pizza, to je prostě takový typický americký jídlo. Dvojka, jak se jmenuje japonský jídlo z rýže a syrové ryby?
3: Renata.
1: Honda. Jak se Renata bojí, aby se neustříhla o studu.
3: Já mám úplně prostě naštěžný ty uši a říkám si, že jestli teď to projedu, tak to fakt bude špatný. Ale je to suši teda.
1: Je to suši teda, jo. No tak hele, Renčo, jo. Jako u pici ses nenechala napálit, to je dobrý. Ale suši?
3: No jasně.
1: Což je taky pravdivá odpověď. Takže dva body pro Renču. Ale ještě tady máme samozřejmě jednu otázku, který se může zúčastnit Honza. Všimně si, jaký si vyvolala emoce v posluchačích a to jsme ještě neskončili soutěž. Jo. Takže jdeme na otázku číslo 3. Který sýr se používá na tradiční řecký salát?
4: Honza.
1: Panečku.
4: Tak mi to vypadlo, sakra.
1: Honzo, to seber, nebo ti to ukradne Renča. No.
4: Sakra.
2: Je to skoro jako někdo, koho potkáš
3: tak
2: na hlavě.
3: Tak co, Honzo?
4: Feta.
1: No tak, Honza říká feta. A my mu uznáme bodíček a zatleskáme Renče. Renčo, blahopřejeme, jo!
3: Yes, yupi!
2: Kolikátý pokus to byl, Renčo?
3: Ty ono, asi třetí nebo čtvrtý.
1: Ale je to doma.
3: Ale ty auta mě mrzej, jo? A myslím si, že teda naštěstí nikdo z rodiny neposlouchal, protože to je taková autíčkářská rodina. A ty by mi normálně vzali řidiča, kdyby jako mě slyšeli z éteru.
1: No tak super, tak Renčo, my ti přejeme, blahopřejeme ti k tričku. Honzo, jaký bys rád téma v pondělí?
4: Můžem konkrétní film třeba?
1: Můžeme.
4: K John Wick.
1: Dobře, John Wick, takže pondělní téma bude John Wick, ať už budeš ve hře ty nebo někdo jiný. Přejeme ti krásný víkend a měj se pěkně. Ahoj, ahoj.
4: Vám taky, ahoj.
1: Čus.

0: Máme přání jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.
1: Hej, hlavně to zdraví, hlavně to zdraví. Hej, ještě máme, dome, it's your birthday, let's go party, cause it's your birthday.
2: Že jste blázni.
0: To je skvělý, tak.
2: Děkuju moc.
1: Máme pro tebe dárečky, úplně nádhera, nádhera. Prosím tě, máme tady pro tebe úplně speciál květina. Ježiš, ale z perníku.
0: Ježíš, perníková květina.
1: Takže prosím.
0: Tak to je skvělý.
2: Tak děkuji.
1: A tady máš ještě zbytek dárku s příběhem, protože žiješ svůj zdravý lifestyle. Dostal si tady od nás. Jo.
0: Borůvky.
2: Okay.
0: Ježíš, to je skvělý.
1: A protože máš rád maso, tak maso nemám. Ale dostal si alobal na grill.
0: No počkej, a zítra Dominik jede do Lipčic k rodičům.
2: A budeme grillovat.
0: A bude se grillovat.
1: Takže
0: to se prostě bude hodit. A určitě bez alobalu žádná grillovačka vlastně nemůže ani začít.
1: Přesně tak. No a nakonec tady máme samozřejmě pitíčko vzhůru do nekonečna. Ještě dál takový návrat do dětství, takový to dětský.
0: Tak to je krásný. Takže... To
2: máš všechno
1: moc. Nejkrásnější.
0: Tak všechno nejkrásnější. No a já jsem dneska, když už jsem do rádia pozval Českou filharmonii a zpívali jsme jednou, tak budeme zpívat ještě jednou. Takže prosím vás pěkně, chlapi, postavte se ještě. Tak, dobrý, máme tady Vicky.
3: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, starý dome.
0: To se neříká normálně.
3: Hodně štěstí, zdraví. Jo, jo, jo, jo.
2: Já budu plakat asi.
1: Jo, a cítíš se stále mlad, anebo teď už star teda, jak
2: ne,
1: to máš?
2: Ne, teď už se cítím docela dost nervózně, protože ty jako příští rok poslední 20, že jo?
1: Ty bláho.
2: Poslední příští rok 29 a pak už to bude jenom trojka. Zase na další 10 let.
1: Tak to je hezký, jako.
0: No já nevím. Pak to budeš,
1: máš krásný věk.
0: Takhle, buď rád, že to bude trojka.
1: Roman pak... může vyprávět.
0: To je pravda, počkej, já jsem tady chtěl pustit víc stále mládek. Jak ano, se cítíš dneska vlastně?
1: For Imr Young.
2: Ale musím říct, že jsem poslední dobu docela dost bojoval se zádama na to, že je mi 28. Jsem si říkal, je mi 28, cítím se prostě jako na 80. Mm-hmm. Ale koupil jsem si teďka, já to řeknu znovu, Romane, koupil jsem si skvělý masážní válec asi za 3 kila. Ty záda začaly konečně povolovat, že se začínám zase cítit na svůj věk. Až na to, že jsem plešatej.
0: Tak to je prostě skvělý.
1: To
0: už prostě nikdy nedoženeš, ale každopádně těšíme se na to, až se tady potkáme v pondělí a ty nám prostě začneš vyprávět. Jaký to je být starší. Tak jo, aha, to mám jenom střížený, že to je vlastně instrument.
1: Promění se hned,
0: než zavřeš oči,
1: budeš vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.
0: Hvězdy, co letí
1: lidem nad hlavou.
0: Něco. Tak dobrý. Tak, ale teďka už nebudeš vyprávět. Ty doma teďka bude vyprávět Vicky, protože přichází její čas.

0: Takže co nás dneska čeká?
1: Dneska toho bude hodně. Probereme, jestli kdyby z minuty na minutu na světě měl zmizet cukr nebo sůl, co by zmizelo?
0: Cukr.
2: Cukr.
1: Fakt?
0: Já bych asi poslal pryč cukr.
1: Jo, já miluju cukry, já bych si to bez nich nedokázala představit. Já bych ráno nevstala bez cukru.
2: Tak si místo slanýho kuře, tedy sladký kuře. No zkus se normálně, až budeš pít kuře, tak ho zkus osladit a neosladit.
1: To je kuře na medu, ne?
0: Nachystejte si kuřátka, nachystejte si prostě cukr a bude se vařit. Tak,
1: já
0: a co dalšího?
1: Já moc neslaním. No hele, máme potom ještě další témata, probereme nějaký kulturní tipy. Podíváme se na koncerty, teď budou 3 volný dny. Jo, a mám úplně skvělou zprávu.
0: No.
1: V zoo se narodili kapibory.
2: Já jsem to viděl, Ale bylo jich jako dost.
1: A bylo jich hodně.
0: Moc. To je pravda,
1: Takže to taky probereme.
0: No a dneska to bude takový hodně elegantní a důstojný, protože Vicky si na vás takhle před státním svátkem vzala fialové, nebo bordeaux sáčko. Vypadá Bordeaux. Velmi elegantně, Bordeaux. Takže tak doufám, bude i hovořit. Tak my se s vámi loučíme. Dominik má dneska háočko, víte, co to asi znamená, když máte narozeniny a máte háočko. Se nějakým způsobem dál komentovat. My se jdeme pustit do dortíku, přejeme vám krásný státní svátek, ať se vám daří, ať jsou na vás všichni hodný, ať dneska moc nezmoknete, protože bude hnusně, to se jako co si budem, ale nicméně v sobotu už bude docela teplo a v neděli bude taky teplo, takže to bude vlastně docela dobrý.
1: Parádos.
0: Tak jo, pojďme to zrekapitulovat. Vicky, jak je venku?
1: Venku je nádherně, nádherně, Izele. Svítí sluníčko, žádný mráček na obloze, dneska to bude krásný, doufám. Žádný dešť, ne?
0: No, mě psala před chvíličkou kamarádka Munča z Litoměřic, která onemocněla, měl jsem tam jet, napsala, u nás dneska leje.
1: Aha.
0: Takže neříkal bych žádný dešť. Takže deštníky sebou, pláštěnky taky a mějte se hezky. Pa, pa, pa, pa, ahoj.
3: Spin Radio.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: pondelok, piatok, sobotu aj nedelu a Be In s Rádiom Spin.
1: Je 9 hodin a 6 minut, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Ja.

Krásný dobrý ráno od Majku, ti ještě jednou zdraví Viki. Už máme čtvrtek 7. května, no a svátek má dneska Stanislav, takže všem standům všechno nejkrásnější. Pokud nějaký standa teďka poslouchá, tak rozhodně ať neváhá a už si volá právě o svůj song pro dnešní den. No a samozřejmě, že teď už se přesouváme k naší bonjource s Viki. No a představ si, já jsem se dozvěděla úplně krásnou zprávu a mám obrovskou radost, a to nejen z toho, že má dom dneska narozeniny, ale taky, že pražská zoo má nová mláďata. Je to tak, malý kapibarky. A ne dvě nebo tři, ale rovnou 7 mláďat. Takže kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara. Je dobrý rozmlouvadlo, fakt hrozně roztomilý. Takových 7 trpaslíků, teda prozatím, protože oni potom vyrůstou do takové velikosti, takovýho bych řekla labradora. Já totiž osobně miluju kapibary, mohla bych se na ně koukat celý den. Připomínají mi totiž moje hezký dětství, kdy jsem měla morčátko Tobíka, oni mají stejnou barvu a tak to vrnělo a já předpokládám, že ty kapibarky taky tak jako vrněj. Takže je mi jasný, kam vyrazím během prodlouženého víkendu. Bude to pražská zoo, je to tak. K výběhu mravenečníků, kde kapibarky bydlej. Takže tahle zpráva mě zahřála u srdíčka, věřím, že tebe taky. No a teď už se samozřejmě přesouváme do komunikátoru, kde čekají tracky přímo pro tebe. To znamená, že už mi volej na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a začneme dneska zoo od Shakiry, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já bych ti ráda připomněla, že tady máme Spin komisaře Repa Matyho, který vyjíždí pravidelně po České republice kontrolovat vás, spinery, jestli opravdu posloucháte naše rádio, no a když jo, tak odměna vás nemine. To znamená, že zrovna tohle úterý Maty vyrazil zase kontrolovat a tentokrát Michala do Dušejova. No a jak to dopadlo? Poslouchá Michal.
1: Tady spin komisař Hrem Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušejově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
2: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
0: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvápko, teda popravdě.
0: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
0: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Posloucháš taky Radio Spin od rána do večera, stejně jako Michal, no tak v tom případě neváhej a zaregistruj se na program @radiospin.cz, napíšeš nám jméno, příjmení, telefon a hlavně adresu, kde nás pravidelně posloucháš. No a možná, že už v úterý zaklepe Maty přímo u tvých dveří. A teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu v okolí Strančic. No a na D1 ještě zůstaneme, je tady totiž taky crash na 45. kilometru ve směru na Brno v okolí Divišova. Teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na pražském městském okruhu na 22. kilometru v okolí Třebonice ve směru na D1. No a crash je taky v ulici Hybernská a Výškovická. Jo, pardon, to je v Ostravě, to jsem se spletla, každopádně v ulici Hybernská, no a poskakuje nám tady Patočková směrem z centra, čekej tady 10 minut navíc, no a 8 minut má taky Nuselák směrem do Prahy. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky, díky za to.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Tady s tebou Vicky, posloucháš komunikátor, kde hrajou tracky jen a jen podle tebe. No a já už tady mám dalšího posluchače, tentokrát Fikyho. Co to bude za track?
1: Tady Fiky, chtěl bych zahrát od písničku od Harika, Brick na Brick. Chtěl bych to věnovat tobě, Denise, Dianě a klukům na Trestňák, do Jiříc, na 1 a 2. Ať mají všechny hezký den.
0: Díky moc, Fiky, tak pro všechny na hezký den. Brick na Brick, Radio Spin. Brick na...

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice. I mean, where?

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a samozřejmě na drátě už další spinner Petr. Ahoj Petře.
2: Ahoj Vicky.
1: Čau, čau, čau. Tak prosím tě, jaký máš dneska den?
2: Já mám den super, hele, pořádně jsem za to v práci zabral, takže ještě dvě místa rozvezu. A pak půjdu domů, vemu pejska, vemu detektor na kov a budeme hledat poklady spolu.
1: To je úplně parádní, já musím říct, že tě to moc přeju. To znamená, že tobě už začíná vlastně dneska kolem 11. prodloužený víkend. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, vemu čápa, vemu dráhu z práce a budu mě až v pondělí.
1: No,
2: zahodím
1: prosím
2: klíče a pryč.
1: Tak to je úplně skvělý. No a co se těšíš, že by si třeba mohl ulovit s tím detektorem?
2: A já nevím, já půjdu asi na písečnou pláž, takovou tady u Brandeisa, no, tak tam by mohly být nějaký řetízky, prstínky, naušnička by byla hezká třeba, no.
1: Jasně.
2: Prostě to, co lidi nechtějí, tak vyhazujou, no.
1: No a to by mě ještě zajímalo s pejskem, jste v týmu? Je to takový, jako že pejsek vyhrabe díru a ty tam potom zašmátráš tím?
2: Ne, toho to vůbec nezajímá, ne? Ten si tam někde lítá, ten mě má úplně na háku.
1: Jo, takhle. Ale provětraný jste oba, což je hezký.
2: Jo.
1: No tak to je paráda, Petře, tak si užij dnešního slunečna. No a co ti teďkon můžu zahrát, ať máš rychle práci za sebou?
2: Tak, dáme si takhle před obídkem si dáme Milana.
1: Dobře, hele, ty už máš před obídkem, no tak jo.
2: No, před obídkem, no, ještě si dáme někde po cestě obídek s pejskem, to je jasný.
1: To je hezký. Takže pro všechny?
2: Pro všechny to zahrajeme a jim to dneska uteče všem a máme 3 dny volno před sebou.
1: Přesně tak, hele, Petře, tak užívej tvoje krásný dny volna, ať ti to teďkon ujíždí, ať už seš brzo doma a hlavně na té písečně duně. Jdu zahrát, ahoj, mě se krásně, čau. Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: minuty na minutu měl zmizet cukr nebo sůl z kuchyně, tak co by si vybral? Byl by si radši, kdyby si už nikdy v životě neměl v kuchyni sůl anebo cukr, respektive bez čeho se neobejdeš? Já jsem o tom dost přemýšlela, vlastně teď už Petr říkal, že už se chystá na oběd, já tady ještě teprve snídám vlastně dort od Doma, který má dneska narosky, takže ten nám sem dones úplně teda jako skvělej medovník. A já se po sladky můžu utlouct. To znamená, že co já tady můžu prozradit už teď, je to, že já vím, že bych ožalila prostě tu sůl. No, prostě sůl, smůla, cukr jede. No ale dávej mi vědět, co ty, jestli cukr nebo sůl, buď posílej hlasovky, anebo se ozvi na 210 32 30 30. Tak jsem zvědavá, jaký jsme tady gurmáni. A teď už si dáme počasí. Koukám na to, jaký máme hezký počásko. Momentálně 13 stupňů Celsia v Praze a pod mrakem. Ve zbytku republiky až kolem 18 stupňů. No a pozor, dneska bude až 22, ale očekávej deště a to v podstatě v celé republice. Takže Petře, teď už chápu, proč jdeš hledat poklady teďka dopoledne, protože odpoledne se nám to trošku zkazí, no. Co se dá dělat? Rádio Spin?
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prsternů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a představ si, že bych tě teď dostala před Sofínu volbu nechat si v kuchyni sůl nebo cukr. Jen jedno. Já se teda můžu osobně utlouct po sladkým, takže mám jasno, já bez cukru nefunguju. Já bych se ráno nenastartovala, takže slaný koláč je sice dobrý, ale je to vždycky ta druhá volba. Choco muffin to vyhrává na plný čáře, je to tak. Já se teda tady dokonce i přiznám, tramtrada, teď je to velký teda, když si dělám vajíčka, tak já je vůbec nesolím. Tak jo, a je to venku. Hele, omlouvám se všem gurmánům, sypu si popel na hlavu, ale prostě já si nemůžu pomoct, chápeš to? Prostě si nemůžu pomoct a na druhou stranu to kafe přece nebudu mít slaný, takže cukr je jasná volba. No ale teď by mě zajímalo, co ty? Dávej mi vědět, jestli by si vybral mezi cukrem a solí tu jednu volbu, jaká by to byla. No a já už tady čekám na tvoje odpovědi. Radio Spin.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let a za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám teďko na trátě Kubu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, prosím tě, ty jsi na hranicích, pochopila jsem, že musíme přidat, aby si stihnul svůj track, ale ještě
2: přidáme.
1: Předtím, než tě přidáme, ale nemusíš šlapat na plyn, já tady jenom zrychlím. Prosím tě, mě by zajímalo, co by sis teda vybral jako v rámci té Sofijné volby. Najednou seš v kuchyni a musíš si vybrat buď sůl, anebo cukr, to druhý musí do koše.
2: No tak samozřejmě, že sůl, protože i sůl potřebuješ úplně ke všemu, vlastně i dobrotám, jako jsou dorty a tady to, že jo, jako
1: plavka,
2: sůl na zlato, ne?
1: Takže
2: když se vypekáš, tak tam to bylo přece, že takže když ty budeš vlastně si vybereš cukr a budeš chtít mít ráda to sladký, tak stejně to nebude ono bez tý soli, že jo?
1: Jako já vím, že se říká, že sůl jako zvýrazňuje tu chuť, že to nějak jako potrhuje, to s tebou souhlasím, ale já si teda stále stojím za tím cukrem, protože, jak říkám, fakt, já si do kafe tu sůl prostě nedám a já si potřebuju sladit kafe. Co?
2: Já si tam sůl taky nedám, ale kafe budu mít teda hořký.
1: Jo.
2: No to
1: jo, anebo slaný, víš, že jo, prostě.
2: Ale teď se mi stalo, že jsem si vlastně na fast, jakoby v restauraci dal cukr místo soli na ranolky, takže jsem z toho měl patátový.
1: A dobrý?
2: No, nic moc. No.
1: Nic moc. Sakra. Ne, já bych tady totiž, Kubo, už potřebovala nějakého spojence. Mám tady totiž i další hlasovky ještě od spinnerů, který budu pouštět. No a opravdu teď se mi tady, hledám tady dalšího milovníka cukru, jako jsem já, ať máme nějakou alianci. Zatím to vypadá,
2: tak
1: že to jsem
2: nejdeš,
1: já proti všem. Jeden cukr proti hodně soli.
2: Ano, prostě sůl.
1: Dobře, Kubo, tak jo, beru to. No a co si necháš teďkon zahrát na cestu?
2: No, pusme tam něco od Kata, Chaos, nebo s Restem, to je jedno.
1: Máme to s Restem, máme tady Ránu z milosti, tak užívej.
2: Jo, to je
1: ona,
2: díky moc.
1: Ahoj.
2: Tak jo.
1: Rádio Spin, čau.

0: zazněla Fergie, posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a hodně záludná hodina, protože se tady bavíme o Sofiině volbě v kuchyni. Co by sis tam nechal? Cukr anebo sůl? Musíš se rozhodnout jenom pro jedno. No a já už tady mám Honzu, který na to šel hodně gurmánsky.
1: Ahoj, tady Honza. Hele, já bych určitě vynechal cukr, protože zbožňuji italskou kuchyni, asijskou kuchyni a tam si myslím, že bez soli to prostě nejde. Naopak míň se cpu právě sladkým, jako různý bábovky, buchty a tak, to není úplně pro mě. Takže za mě určitě vyhrává sůl, jenom teda mohla bys nám nechat aspoň sladký pití k tomu, aby jsme si to k tomu třeba burgeru užili. Díky, ahoj.
0: Honzo, ne. Protože zatím to vypadá, že jsem jediná, kdo by si tady v kuchyni radši nechal cukr než sůl, tak jsem zvědavá, jestli se ještě někdo přihlásí, ale musím se teda přiznat, že s tou asijskou a italskou kuchyní si mě teda dost nalomil, protože tuhle kuchyni já fakt miluju, ale tak na druhou stranu, já si k tomu dám potom takový bezvadný sladký smoothie prostě a jestli si vybrat mezi sladkým smoothiem a špagetama. No, je to těžká volba, je to Sofiina volba, ale jdu s tím smutím, no, takže stále jedu na sladko, ale hele, Honzo, můžeme prostě si navzájem závidět, poslat si prostě fotky ty tvojí italské kuchyně, já toho smutíčka, bude to dobrý. No tak a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Brně na Dukelské třídě a potom v Chebu na Pražské a v Mariánských Lázních v ulici Chebská. Dál se přesouvám na dálnice, tady máme stále nehodu na D1 na 45. kilometru ve směru na Brno v okolí Divišova, čekej tady i menší zdržení. No a co se týče samotné Prahy, tak tady máme stále crash na Pražském městském okruhu na 22. kilometru v okolí Třebonic ve směru na D1. Čekej tam rozhodně hustý provoz. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Československý underground. Stačí mi, když

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv, hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
3: Týpek, který vyrůstal v NIS a který se ve 13 letech přistěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin. Těší se na tebe, Roman Jakub.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a teda teď ti musím říct, že jsem tady jako taková cukrová princezna proti spinnerům, kteří mi to teda ale pořádně osolili, protože bych řekla, že vlastně ty jejich argumenty byly něco jako ledovec pro můj Titanic. To znamená, že moje argumenty pro to, proč si v kuchyni nechat cukr a ne sůl, se pomalu ale jistě hroutí právě pod jejich různými vysvětleními. Tak co, Johnny?
1: Bez cukru se obejdu, ale bez sole ne. Prostě jídle, sůl, prostě základní chuť, prostě já, ale jelikož jsem vyučený kuchař, takže určitě za mě sůl.
0: A tady už to podle mě pomalečku začíná. Dobře, řekl mi to prostě Johnny, který ví, jak se vaří nejlíp. Teď už tady máme dalšího Michala.
2: Vždycky se říkalo, sůl je na zlato a po cukru se jenom tloucne, takže bych se radši vzal sladkýho než slanýho a aspoň bych měl hezkou figuru potom. Takže za mě určitě slaný, jako.
0: OK. A Petře?
3: Jako já to chápu, jako že si ty vajíčka jako, nebo solíš, ty si potom dáváš ten slaný špek, viď?
0: Jsi mě prokouknul.
3: Bez soli by to nešlo.
0: To jsou normálně, to je smích se slzama, musím říct. Spineři, já se vzdávám. Pánové, odrovnali jste mě těmi argumenty úplně. Já už nemám žádný argument pro, proč bych měla chtít cukr, proč bych vlastně chtěla to sladký kafe, proč když můžu mít sůl. Teď sůl je přece na zlato. Tak jo, a teď tady mám samozřejmě ještě komunikátor.
4: Komunikátor na Rádiu Spin.
0: Dobrý, tak já to ještě zpracovávám tady tu svoji velkou cukrovou prohru, no ale věřím, že tady budu jako v cukrové vatě a to díky Michalovi.
2: Ahoj, tak já bych poprosil písničku India Vič stojí čtvrtě a bylo by to hlavně pro Vicky do studia, ať si tam zdlábne ten medovníček.
0: Já to jdu zahrát. Posílám Radio Spin.

tu svou fenku. Cigány upina zas dneska hajou. Zas bude bitka, bratku, tak se u nás věci majou. Durezané líca, bulamané nohy. Můj čtvrti si do špiču.

0: náš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady ještě jednoho soleného rytíře Kanfouse.
1: Tak ahoj Vicky, tak rozhodně bych si nechal sůl, ale jako zase záleží, jestli ten cukr jako myslíš jako fakt jenom cukr, nebo jestli to je jako nějak jako sladidlo celkově, protože i kafe se dá osladit medem. Kolega to tak dělal v bývalé práci a existuje i stevie a takové jako ty náhrady za cukr, tak myslím, že ta sůl je taková důležitější. No.
0: Pochopila jsem, Kanfousi, že opravdu seš tým sůl, opravdu se nikdo za tu hodinu nenašel, kdo by se mnou souhlasil s tím, že cukr je rozhodně lepší nechat si v kuchyni než sůl, ale já už jsem poražená, ano, já už jsem se jednou vzdala, takže už do toho zabrušovat dál nebudu. Každopádně dobře si mi teďkon nahrál na téma další hoďky, protože se právě budeme bavit o náhradách cukru. A teda ne o těch přírodních, což je teda ten třeba med podle mě, nebo ta stevie, to fakt cením, že jsi zmínil. Protože dát si to do kafe je podle mě odvážný, ale určitě bych to mohla dneska zkusit, takže díky za tip. Ale hlavně si řekneme o umělých sladidlech a o tom, že když budeme pít hodně umělých sladidel, tak možná, že z nás potom budou rybičky. No tak určitě počkej, dám ti vědět za 3 tracky, o čem tady vlastně mluvím. Teď si dáme ještě počasí. No, koukám na to, úplná paráda, momentálně nádherných 13 stupňů Celsia a zataženo sice, ale mělo by prosvítat sluníčko, a to jak v Praze, tak i ve zbytku republiky. No a proč se raduju tady z 13 stupňů? Protože aspoň neprší, odpoledne bude jinak, odpoledne bude lejt jako z konve, bude sice kolem 17, ale sluníčko už nevykoukne. No a když se dívám na zítřek, tak budeme mít kolem 15 stupňů a zataženo. Takže pokud si chceš ještě užít takovýho počasí bez deště, bych řekla, tak vyraž teďkon dopoledne, skoč si na kafe, skoč si na oběd a klidně naslanej, nebo sladkej třeba palačinky, víš co? Podle tvýho chuti, jak chceš. Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

náš radiospin, Vicky tady s tebou, no a taky komunikátor samozřejmě, takže neváhej a zavolej si právě o svůj song. No a já už tady mám rubriku Zdravý životní styl. Znáš to, miluješ sůl, solní jeskyně, solní lampičky. Ne, já to neznám, ale ty jo. No a cukru, tomu se teda vyhýbáš, jo? Pití si dáváš light nebo zero a říkáš si, to je ta zdravější volba. No víš co, pravda je to, že co se týče light verzí a zero verzí, tak si dávám taky, jenže umělý sladidla jsou v celku trouble. Protože dlouhodobý příjem nízkoenergetických sladidel může souviset, a teď se podrž, s rychlejším úbytkem paměti. Jo, takže to znamená, že tady za chviličku budeme všichni jako vypadat sice skvěle, protože umělý sladidla opravdu v sobě nemají ten cukr, na kterým se jako přibývá na váze, jenže na druhou stranu tady všichni budeme tak jako pobíhat zmatený jako Dory. Jako rybička Dory. Co jsem to říkala vlastně teďka? Já už vlastně ani nevím. Jo, to je asi ta moje paměť. No nic, tak já si jdu dát další light. Anyway, Radio Spin, ty bláho.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A je tady s tebou Vicky a tohle je teda úplně speciální teďkon komunikátor, protože běžně tady vždycky pouštím hlasovky anebo si s někým povídám přímo na drátě, ale teď teda dělám jednu velkou výjimku, protože na svátky se výjimky dějí a mám tady jednu textovku od Stanleyho. Ahoj, zahraješ mě k svátku tripy od Smyka? Ať mě jde líp zahazování výkopu na zahradě. Díky a přeju všem hezký den z Jižní Moravy. Stanley, díky moc za textovku, já ti přeju ještě jednou všechno nejkrásnější k svátku. Doufám, že tam máš ještě hezký počasí, že ti tam k tomu svítí sluníčko. No a teď ti jdu ještě dál rozzářit tvůj den a zahrajeme Smyk One. Užívej, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
3: Yes, všechen možný sound, tamhle ten sound. Space.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Novém Jičíně v ulici Sokolovská. Dál se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D55C na 18. kilometru ve směru na Zlín v okolí Hulína. No a co se týče Prahy, tak tady máme nehodu v ulici Slévačská, no a poskakuje nám pražský městský okruh v Modleticích při nájezdu na D1. Tady čekej kolem 10 minut navíc. To je ode mě z dopravy vše a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku do apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden.

0: A mám tady další skvělý tracky na přání. No a tentokrát, co si budeš přát ty, Johnny?
1: Ahoj, Vicky, můžu tě poprosit zahrávat, abys mi tam Paulího Garanda Výběr nechám na tobě. Bude to pro všechny spinňáky, spinérky a tobě do studia, ať ti to uteče dneska v práci co nejrychleji.
0: Díky moc, Johnny, a já jsem vybrala Kotvim, protože Paulího Garanda mám ráda, stejně jako ty, ten koncert v Karlíně byl fakt neskutečný. Ještě stále z toho hodně těžím a čerpám energii, no a Kotvim je moje srdcovka, tak věřím, že se bude taky líbit v Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a za chviličku už nám začíná poslední hoďka komunikátoru. No a představ si, probereme spolu samozřejmě tipy na prodloužený víkend. Mám tady pro tebe několik tipů na různý koncerty, protože se s nima teďkon roztrhl pytel, což je skvělá zpráva. Blíží se nám letní sezóna, takže koncerty už přibývají. Máš se rozhodně na co těšit, teď ještě počasí. No co si budem, momentálně 14 stupňů Celsia a pod mrakem, a to v Praze, ve zbytku republiky až kolem 18 stupňů, každopádně čekej, že v Ústeckém a v Karlovarském kraji prší. Jinak dneska už bude pršet v podstatě v celé republice, a to čekej odpoledne, bude kolem 17 stupňů, zítra bude zataženo a bude kolem 14. To znamená, že procházky bych plánovala potom až na víkend. V sobota a neděle bude krásně.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Plavčíku?
4: Ano, kapitáne.
3: Co to máte za příšerné tetování?
4: To mi udělal kuchař Stefan v Podpalubí.
3: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
4: Rozumím, kapitáne. Jak se k němu objednám?
3: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
5: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Posloucháš Rádio Spin a poslední hoďku komunikátorů. No a mám pro tebe tip, kam vyrazit o prodlouženém víkendu na koncert. Myslím si, že každý spinner si tady najde to svoje, takže pojď se mnou teďko napnout ouško a řekneme si, kde je kdo. Prvního tady mám Refua, který bude v Plzni a bude hrát v Bílým Medvědovi. Potom tady mám Smekwana, který bude v Praze, a to v KD Barikádníku. No a pátek bych tady ještě zakončila jedním tipem, a to na alternativní hip-hop. Mutanti hledají východisko, na ty se mega můžeš těšit, budou v Litomyšli, Kotelna, Music Club. Aby mu práce šla líp, klimeš, chlap jak hora, k svačině jedině šest rohlíků. No a teď už se přesouvám do soboty, protože i tady jsou skvělý jména. Bude Dorian a Elboy v Liberci, klub Lípa. Poslední slunce, pár dní a zase budeme felt v bundě. Je to fádní, ale... No a potom tady mám taky Nick Tenda a Nobody Listener, kteří přijedou do Dačic, do kulturního domu Beseda. Takže to bude taky pecka. Ale já jsem úplně nadšená, jako tolik skvělých koncertů během vlastně dvou dnů, pátka, soboty, úplně ideálka, vždycky si potom stihneš ještě odpočinout, načerpat energii, o víkendu už i nějaký to sluníčko, takže doufám, že někam vyrazíš, Radio Spin.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let. A za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě úplně vzácnou návštěvu. Ahoj Veroniko.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. Vicky. Ale vlastně spineři si tě můžou pamatovat ještě pod jiným jménem. Nikita, je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, pod Nikita. Jo, jo, akorát jsem říkala, že už je to hrozně dlouho, ty brděl, takže...
1: To je úplně, to je, takže... Deset let?
2: 10 určitě, já si myslím, že tak 12-14.
1: To je úplně skvělý, já tě ráda vítám tady vlastně zpátky v éteru. Nikito, Veroniko, je to úplně krásný tě tady slyšet. Mě by zajímalo, řekni nám ještě, teda v jaký časy jsi vysílala, kde tě tady, jak si tě můžou posluchači pamatovat?
2: Já jsem vysílala 15 až 18, spinning s Nikitou.
1: To je úplně hustý!
2: To je bylo to skvělý, bylo to skvělý a samozřejmě ten poslouchám pořád hip-hop, takže... Takže ale měla jsem tady dechovku před chvilku puštěnou na chvíli. Je to jako velký main.
1: Hele, to je skvělý, to je něco jako čím víc jazyků, tím je člověk jako světovější, tak bych řekla, že to stejný s hudbou. Čím víc žánru člověk prostě pobere... tím je ještě hudebnější, nebo jak to říct. Ale teda jsem hrozně ráda, že jsi zavolala a věřím tomu, že spousta posluchačů tady si tě pamatuje. A víš co, Radio Spin už bude příští rok slavit 20 let?
2: 20 let, ty brděl, hustý, tak přeju všechno nejlepší.
1: No tak já doufám, že se potom objevíš na oslavách, to doufám, že se sejdou úplně všichni. No tak to bude paráda. Tak ještě jednou díky, že jsi zavolala, no a co si teďko necháš zahrát?
2: Děkuju. Přemýšlela jsem, většinou dávám český, když se dovolám, ale dneska mě napadl Eminem a Lose Yourself. To je
1: yes,
2: fakt dobrá.
1: Moje mega oblíbená. No a komu budeme posílat?
2: Posíláme pro všechny, co mají tuhle písničku rádi. Pro tebe, pro samozřejmě pro Radio Spin a pro to, aby se to tady v té zemi uklidnilo nějak.
1: Dobře, tak jo, tak díky moc a ještě jednou díky, že jsi se dovolala a jsem ráda, že jsi byla zase zpátky, aspoň na chvíli součástí Rádia Spin v našich srdcích na pořád. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, čau.
1: Rádio Spin. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Capture.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Českých Budějovicích v ulici Hlinská. Dál se přesouvám na dálnice. Tady je nehoda na D1 na 10. kilometru ve směru do Brna v okolí Modletic. No a crash je taky na D10, a to na 46. kilometru ve směru na Turnov v okolí Kosmonosů. Jinak poskakuje nám D1, čekej kolony od Domašova až do Brna. Prostě se tam lehce proskáčeš. No a teď už se přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu v ulici Vršovická a taky na Libušský. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak pojď se podělit se mnou a se spinnerama 210 32 30 30, to je to kouzelné číslo, a nebo pošli hlasovku do apky. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rádiu.

0: Spin.
1: A máme tady už poslední track na přání a mám tady taky vzkaz z naší apky, a to od Rudy. Tak co to bude, Rudo?
2: Ahoj Vicky, poprosím tě o zahrání nějaký pecky, výběr nechám na tobě. Bude to teda pro spinnera Petra, všichni do práce a hlavně teda pro toho doma. Happy B-Day, ať to dneska oslaví, a když tak, když bude grilovat, není problém, já se rád stavím.
1: Jo, tak to úplně chápu, stavit se na grill, to bych taky brala. Takže ještě jednou díky moc za všechny přání, Rudo, no a vybrala jsem tady Little Party, Never Killed Nobody, Fergie s Q-tipem, protože si říkám, ty bláho, prostě, jakýkoliv důvod k oslavě je dobrý důvod a každá malá party člověka spíš nabudí a udělá mu radost. To znamená, že pojďme oslavit dneska vlastně poslední pracovní den, před náma 3 dny volna a ještě ke všemu domovy narozeniny. Let's go! Díky, Rudo, měj se krásně, ahoj, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď!
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

dole. Nebude to růst, jestli nebude to bolet. Sedíme na baru, ale nepijeme moet. Skočíme do benzu, musíme se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí, jsem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip, a stejně by to byl dojev. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: Royal Spin, Big Stepper, ale hlavně Jirka tady už. Ahoj.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Čau, čau, čau. Ale já už ti budu pomaličku předávat slovo, Jirko. Vlastně dneska poslední pracovní den.
1: Je to tak.
0: Pak 3 dny volníčka. Tak jak to budeš trávit?
1: No já vyrážím do Berlína na výlet.
0: To je parádní. Prosiče, ty jsi tady přiznal trošku, jak to máš s tou němčinou. Pochlubíš se i spinnerům, co si tam objednáš?
1: Vicky se mě tady ptala, jak jsem na tom s němčinou, tak říkám, že jsem studoval 3 roky gymnázium, kde jsem teda ty 3 roky tu němčinu měl a vystačil jsem si celý 3 roky jenom s větou Ich möchte 5 kilo Goudakäse, což je, že bych chtěl 5 kilo goudy.
0: To je fakt skvělý prostě. Jako, myslím si, že všichni v Berlíně si řeknou, das ist gut, das ist gourmand. Nevím, německy neumím ani slovo, takže i tohle obdivuju, musím říct, tak si to tam pořádně užij,
1: protože
0: si myslím, že to bude paráda. To je vlastně město plný kultury, ale zároveň i té streetové kultury, že jo?
1: Právě, grafity hodně.
0: Grafity, přesně tak. Banksy tam jede taky,
1: tak,
0: že jo?
1: Tak.
0: Na té zdi velké, tam je spousta, to jsou vlastně murály velký, ne?
1: Je to tak, je to tak.
0: No tak to bude úplná pečka. Prosím tě, mám tady ještě pro tebe jednu otázku. A to je, dneska jsem se spinnerama probírala, jestli, jak by se rozhodli, jo? Máme Sofiinu volbu. Přijdeš do kuchyně a teď se musíš rozhodnout. Zůstane ti tam buď cukr nebo sůl, to druhý musí pryč. Co by ti tam zůstalo?
1: Mně by tam zůstala určitě sůl.
0: Ah!
1: Já cukr ani nikam nepoužívám.
0: Jirko! Ne! Tak tady vidíte, spineři, že nejsme na ničem domluvený, protože já jsem tady hledala jednoho člověka, který bude se mnou tým cukr. Nikdo.
1: No nikdo.
0: Ani ty.
1: Já jak nepiju kávu, tak vlastně si ani nemám co osladit.
0: No a jsme u toho. A to byl ten důvod, proč já chtěla ten cukr. No tak nic, nevadí, Jirko, třeba někdy příště. Já to teď schroupám prostě za ty 3 dny, to bude v pohodě. OK, no tak díky, že jsi se podělil. No a teď ještě, co nás čeká společně teď ve Spin Extra?
1: No tak jelikož nás čeká prodloužený víkend, tak si dáme nějaký kulturní tipy.
0: No tak to je bezvadný, takže se podíváte, co kde je, kde jsou jaký koncerty,
1: yes, přesně tak.
0: Tak to je parádní. No tak jo, tak v tom případě pojďte se tady příjemně teďko naladit s Jirkou na ty 3 dny volna, to je fakt paráda. No a já už se s tebou ještě podívám rychle na to, jaký k tomu budeš mít počasí. Tak prosím tě, momentálně 14 stupňů Celsia a zataženo v Praze, ve zbytku republiky až 20 stupňů, ale taky pod mrakem. Dneska odpoledne čekej přehánky a to v podstatě v celé republice, bude kolem těch 20 stupňů. Zítra to nebude moc slavný. To zvolil spíš nějakou indoorovou aktivitu, bych takzvaně řekla. Třeba tady jeden Ruda mi zavolal a říkal, že půjde nejspíš s dětma do bazénu. To je dobrý.
1: Ideální.
0: To je ideálka, přesně. Jo, přesně. Ale to je hezký vlastně, že?
1: Jo.
0: Yes. No takže zítra to je spíš na nějakou indoor, ale sobota, neděle bude nádherně, takže rozhodně nech se inspirovat Jirkou a pak někam vyraž. Měj se krásně, užívej volna a já se na tebe budu těšit zase v pondělí. Ahoj.
2: Spin Radio. Radio Spin vítá

0: Muse.
1: Čau, tady EMK a právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

Dne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že užíváš dnešní den. Dneska máme čtvrtek, takzvaný malej pátek, ale dneska můžeme říct, že je to pátek velký, protože před náma je prodloužený víkend. Dneska si ještě ale tady dáme nějaký tipy na akce, jelikož teda máme před sebou volný dny, tak ti řeknu, kam vyrazit, a to nejen za hudbou. Mrkneme taky do Tokia, kde začínají implementovat roboty, humanoidní roboty do běžný společnosti, tak o tom si víc taky řekneme a třeba už za pár minut. Po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. No a ještě takhle úvodem, dneska 7. května svátek slaví Stanislav, takže všem standům přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, lidstvo už skutečně žije ve sci-fi světě. Před pár lety ještě nemyslitelná věc, že by třeba někde pracoval robot, tak teď se to velice rychle stává realitou. Roboti se stále zdokonalujou a třeba v takovém Tokiu už je začínají dostávat trochu mezi lidi na různý pracovní pozice. Konkrétně třeba na letišti v Tokiu, tam nově roboti odbavujou zavazadla, voze je tam na takovém tom autíčku, tak snad budou ty kufry se s nima zacházet o něco líp, než když to dělají lidi, snad se nebudou tolik ztrácet. Třeba v Číně, tak jsem taky viděl, že používají roboty jako policisty, řídějí tam dopravu na křižovatkách, ukazují chodcům, kdy přejít na přechodě a tak dále a tak dále. Mimo jiné jsem se tady taky dočet, že jejich prací je i usměrňovat obyvatele. No tak snad nás nezačnou usměrňovat jak v Terminátorovi. Ještě za chvíli tady budeme makat my pro ně a ne oni pro nás. No, může se stát úplně všechno, každopádně já doufám, že tohle zůstane skutečně jenom v těch sci-fi filmech. Rádi.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D1. Vidím aktuálně zdržení při příjezdu do Brna. Je to tady zasekaný už od 170. kiláku, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D10, kde je to zasekaný obousměrně, a to přímo u Prahy. Na D8 si postojíš při příjezdu do Prahy, od nějakého 10. kiláku se to tady štosuje. No a od 14. kiláku ve směru na Prahu si postojíš taky na D6. Regiony aktuálně vypadají, že jedou naprosto bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady aktuálně hlásí Štěrboholská spojka, která je zasekaná obousměrně. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a vidím tady taky jednu nehodu, a to na Kulaťáku v Dejvicích, takže na to taky dávej bacha. Hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Mm-hmm. Hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
3: Týpek, který vyrůstal v Nice a který se ve 13 letech přestěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify kanálu Rádia Spin. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: a to celý odpoledne, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru hodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace nebo mi cinkni přímo do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak co se zahrajeme teď?
1: Čau, tady Martin, prosím, zahrajte mi Resta Venku. Díky moc, zdravím všechny.
0: Tak jo, je to jeden restovsky, který teď obohatí náš éter. Já ho tam hážu, ty užívej pohodovej čtvrtek. Máme před sebou prodloužený víkend, takže co víc si přát, takže doufám, že užíváš úplně ideálně, že už máš dneska všechny povinnosti za sebou a už se hezky vrháš na volníčko.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Idete s náma na B, jelibo banana split. Sorry, brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Už za pár minutek se podíváme na to, jak Spotify začíná bojovat proti AI vygenerované hudbě, víc si teda řekneme za pár minutek. Samozřejmě Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a připomínám, že dneska máme taky 7. května, svátek tak slaví Stanislav, takže všem standům přeju jenom to nejlepší. Tak jestli nějakýho standu znáš, tak právě třeba pro něj tady můžeš nechat nějaký ten track zahrát. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že vidím, že na severu naší země už pomalu začíná pršet. Co se Prahy týče, tak tady by se ty přehánky měly zanedlouho taky objevit, takže rozhodně deštník sebou, jestli máš v plánu někam vyrazit. Co se zítřka týče, tak tam už teda pršet nebude, ale stále bude zataženo, maxima na 15 stupních. Sobota a neděle, tam už se nám to zase hezky vyjasní. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
4: Plavčíku?
5: Ano, kapitáne.
4: Co to máte za příšerné tetování?
5: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
4: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
5: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
4: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu.

0: 3 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Počuješ ten beat jako hrámigo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo nie.

Posloucháš Radio Spin, umělá inteligence mění svět okolo nás a to o dost rychleji, než vlastně dokážeme stíhat. Samozřejmě se to propisuje i do hudby, třeba takový Spotify teď zjistilo, že na své platformě mají skutečně mraky AI vygenerované hudby. No a rozhodli se tak přistoupit k řešení. Nově Spotify bude udělovat interpretům zelenou fajfku jako takový ověření, že se jedná o skutečného umělce a ne o hudbu vytvořenou právě pomocí AI. Takže my posluchači se v tom budeme aspoň hezky orientovat. Na první pohled uvidíme, jestli se jedná o AI nebo ne. Ty zelené fajfky by se u umělců měly objevovat během několika týdnů. Nicméně radši poslouchej Radio Spin, tady žádný AI rozhodně neuslyšíš.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let. A za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: Radio Spin, Jirka, určitě už si to slyšel, že Spin komisař Rep tady aktuálně řádí v ulicích. Znamená to, že každý týden vyráží za váma, za spinnerama a kontroluje, jestli skutečně posloucháte Radio Spin. Když tě najde, jak Radio Spin skutečně ladíš, tak jako dárek dá spoustu energy drinků od Tigru. Jsou tam taky nějaký novinky s názvem Aura, který dokonce ještě ani nejsou v prodeji. Taky navíc, jak my za Radio Spin, tak taky Tiger přihodí nějaký ten merch, takže o to se soutěží. No a tentokrát, tenhle týden, Spin komisař Rep vyrazil hledat Michala a my si teď jdeme poslechnout, jestli ho vůbec našel.
1: Tady Spin komisař Rep Maty a já už jsem tady na místě v malebném Dušově a já už jsem se vydal na to hledat našeho vítěze Michala.
2: Ahoj,
3: Michale. Maty, ty jsi zkontroloval Michala, jestli poslouchá Radio Spin?
1: Samozřejmě zkontroloval, hraje to tady na plný pecky, takže samozřejmě Tigry můžu předat úplně bez problému.
3: Gratuluju, vyhrál jsi!
2: Děkuju, to bylo docela překvapkou, teda popravdě.
3: No tak to je skvělý, věřím, že tričko Tigru bude taky slušet a že se bude hodit k práci. Co ty a Radio Spin?
2: Práci to máme zaplý od rána vlastně do večera a když někam přejíždíme, tak auče taky, no, máme naladěno furt.
3: Na jaký Tigr se nejvíc těšíš?
2: Já mám nejradši klasiku, ale jako občas vyzkoušíme nějaký, co mají, teďka koukám, jestli jsem neměl ani ten modrej tady, tak uvidíme, co to bude, podle mě to bude dobrý.
0: Tak Michal, ten už svoje Tigry má, no a samozřejmě zúčastnit se můžeš i ty, stačí jenom napsat na náš e-mail a to program@radiospin.cz, tam napiš svoje jméno, taky svoji adresu, kde nás každý dopoledne posloucháš, no a v neposlední řadě tam přihoď taky svoje telefonní číslo, no a kdo ví, třeba to budeš příště právě ty, kam Spin komisař Rep dorazí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D10 stále hlásí zdržení přímo u Prahy, je to tady zasekaný obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha potom dávej taky při příjezdu do Prahy na D8, tady se to začíná štosovat už od nějakého 10. kiláku, takže tady taky rozhodně dávej majzla. Co se regionu týče, tak v Českých Budějovicích vidím štosovačku v ulici na Dlouhé Louce, jinak ale regiony jedou v cajku, no a mrkneme rychle ještě taky do Prahy. Tady vidím zdržení na Štěrboholský spojce, kde se to teda štosuje obousměrně, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou minutku navíc taky nabereš, Bubenečský tunel je zasekaný ve směru na Holešovičky, no a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash, a to na Argentinský ulici, takže jezdi hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.

0: Samozřejmě i dál hraju přesně podle tebe. Já už tady mám další vzkaz, tak si jdeme rovnou poslechnout, co to bude.
1: Ahoj Jirko, tady Jirka, prosím tě, nezahrál by si mi tam Separa s Izem za svoje. Děkuju, přeju hezký prodloužený víkend, ahoj.
0: Tak samozřejmě i já se tady k Jirkovi přidávám, vám všem přeju krásný prodloužený víkend. Ideálně, jestli už máš třeba po všech povinnostech a máš namířeno někam za dobrodružstvím, vy co ještě teda musíte makat, vám ať to jde hezky od ruky. Užívejte.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Jirka, Radio Spin, my i dál společně pokračujeme ve čtvrtečním Spin Extra. Před sebou máme prodloužený víkend, takže za pár minutek se tak podíváme na pár tipů, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a připomínám i, že dneska 7. května svátek slaví Stanislav, takže všem standům přeju jenom to nejlepší. Ještě se jdeme podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam stále pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tady vidím, že teď už k večeru vlastně během chvíle by nás měly trápit přeháňky, a to vlastně po celé republice. Co se zítřka týče, tak tam už to bude bez dešťů, maximaty se vešplhají na pouhou 15, sobota a neděle tam už to zase bude krásně slunečný.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Starýho psa nenaučíš nový triky. Nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

Radio Spin, Jirka, prodloužený víkend je za dveřma, no a já tady teď pro tebe mám pár tipů, kam zajít za hudbou. Začneme už zítřejším večerem, a to v Praze v Cargo Galerii, kde vystoupí Karlo, společně taky s ním Edův syn, takže na tyhle dvě výrazný slovenský jména můžeš vyrazit zítra do Cargo Galerii. Zítra taky v Praze ve Strašnicích v kulturním domě Barikádníků vystoupí Smack One na vlastně svý domácí půdě, takže tam taky můžeš samozřejmě vyrazit. Kdyby si zítřejší večer potom trávil třeba v Plzni, tak v klubu Bílej medvěd bude k vidění a samozřejmě k hlavně slyšení Refew. No a co se potom soboty týče, tak Liberec, ten hlásí hned dvě akce, a ta první je v klubu Lípa, kde vystoupí Dorian společně s Elbojem. Druhá akce proběhne pak v Bunker Music Clubu, kde teda vystoupí Liberečáci, Toby Šmurda, společně s ním taky Smoke Dubby. Takže rozhodně z čeho vybírat, nebuď o víkendu doma, vyraž někam za hudbou, no a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin.

Posloucháš Radio Spin, dneska tady máme čtvrtek a není to ledajaký čtvrtek, je to první čtvrtek v měsíci, no a ten tady na Radio Spin patří desce měsíce, takže opět si dneska poslechneme jedno celý album, zároveň si k němu taky něco málo povíme, tentokrát to bude deska od PSHček s názvem Debit. V 10 hodin večer se tady sejdeme, tuhle desku si celou pustíme, takže taky si k ní řekneme nějaký zajímavosti. Taky připomínám, že nadcházející prodloužený hudební víkend tady v éteru Rádia Spin bude taky ve znamení PSHček. By the way, PSHčka měli včera i v Rigráčích v Praze koncert, bylo to naprosto skvělý, takže PSHčkám se budeme věnovat vlastně až takhle do konce týdne. Takže užívej, poslouchej rád.

dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím smelí sa. Vyleď

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálnicích. Vidím tady vlastně jenom jedno větší zdržení, a to na D1, kde si postojíš při výjezdu z Prahy. Je to tady zasekaný až po 25. kilometr, takže na to rozhodně dávej bacha. Co se regionu týče, tak ty jedou taky v cajku, no a mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady už to tak růžově nevypadá, tady opravdu velký zdržení hlásí jak Štěrboholská, tak taky jižní spojka. Je to na jižní spojce zasekaný ve směru na Barandák, takže na to dávej bacha. Štěrboholská spojka, ta se štosuje v podstatě obousměrně. Kbelská směrem ven z Prahy hlásí taky štosovačku. Bubenečský tunel směrem na Holešovičky, i tady vidím zdržení. V Davidském tunelu je potom hlášená jedna nehoda, takže na to dávej taky bacha. No a vidím taky zdržení na Pražském okruhu v okolí Řeporí a taky Chrášťan. Takže jezdí hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Toto je

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Nám teď už nadešel čas na dnešní poslední track na přání, a to v rámci pořadu Spin Extra. Samozřejmě potom pro tebe bude i dál hrát Mára. Tak tady hlasovek a telefonátů od vás mám mraky, takže nějaký z nich vybírám, třeba tady od Kristiána.
2: Ahoj, tady Kristián, zahraj mi prosím tě nějakou pecku od Refiu a děkuju moc.
1: Tak jo, bude to Refiu, já ho tam hážu, dáme si tam dobrý den, protože věřím, že dnešní čtvrteční den s ohledem na svátek, tak je opravdu dobrým dnem pro nás všechny, takže si to společně pojďme užít.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Příjemný odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko a čau Spineři.
0: Co máš v plánu na prodloužený víkend, Máro?
1: Tyjo, to jsi mě trošku zaskočil, ty, abych řekl pravdu. No, buď pojedu natáčet na Lipno, pokud to vyjde, ale zatím produkce se neozývá, je čtvrtek, takže pravděpodobně sobota volná. V neděli ještě nějaký plány trochu mám, protože potřebuji ještě rozeslat nějaký pracovní maily, ale ve výsledku vlastně zasloužená, i bych docela řekl, zasloužený odpočinek na víkend.
0: No tak to rozhodně, to si odpočineme tady na chvilku. Každopádně, co ještě dneska v Chillu na Spinu?
1: Dneska ještě, a to je naprosto geniální věc, protože děcka jako prostě během her mluví sprostě. Prostě děje se to. Ale teďka, jako je to fakt geniální teda, ale naučili se mluvit sprostě jako do chatu, ale nemůžou dostat ban, prostě nikdo je nevyhodí a můžou napsat jakýkoliv prostý slovo, ale nikdo je nevyhodí.
0: Že si vymýšlej nějaký vlastní jazyk?
1: No právě, že už je to z jazyka, který se používal hlavně ve druhé světové válce a v první světové válce asi spíš.
0: OK, morzeovka?
1: Yes, kámo. Normálně děcka na sobě nadávají prostě v morzeovce.
0: Tak jsme se to dostali prostě.
1: Ale to je úplně, jako dřív se to učil kvůli scoutu a dneska by si mohl někoho
0: poslat prostě někoho.
1: Přesně, aby si někam poslat, tak mu pošleš pár teček a je to.
0: No tak vidíte, jakou má morzeovka pořád tady uplatnění. Každopádně ještě se společně podíváme. Díváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18, máme tam stále pod mrakem, taky čekají lehký přehánky, který teď k večeru by měly přijít, a to vlastně po celé ploše naší země. Co se zítřka týče, tak tam už to bude bez dešťů, maxima ty se vyšplhají na 15 stupňů. Tak užívej prodloužený víkend, tady Féteru bude ve znamení PSHček a my se slyšíme zase v pondělí. Jirka, Radio Spin, peace!
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám

0: Spin. Sinatra hraje, ještě slyším Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Každý den je voden mín. Každý den je voden mín. Každý den je voden mín.

Kubou Šimára, máme čtvrtek, 7. květen, svátek dneska slaví Stanislav, tak Stanislavovi nezapomeň dneska popřát. Před náma taky prodloužený víkend, tak já doufám, že plánuješ něco pořádného. Jirka vlastně říkal, že pojede do Berlína, tak já doufám, že máš taky v plánu nějaký pěkný výlet, nebo klidně, jestli zůstaneš doma, myslím si, že je to taky ideálně prodloužený víkend. Každopádně my se za chvilku podíváme o tom, jak děti nadávají v Robloxu, a to naprosto legálně. Dáme si taky rap DNA, dneska hodně speciální, ale taky nás čekají tvoje oblíbené pecky na přání, takže ty můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo na naše číslo 210 32 30 30. Já ti samozřejmě moc rád zahraju, hlavně od 6 do 7 celá hodina jenom podle tebe, takže určitě si to dneska užijeme, máme přece prodloužený víkend, tak pojďme to doklepnout dneska ten čtvrtek.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let a za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

Čo na spinu s tebou Mára, no a děcka se nám začínají pořádně adaptovat a umějí nadávat v morzeovce. To je vlastnost, která je naprosto skvělá. Děti to dělají ve hře Roblox, která je hodně protektní vůči dětem. No a mně to přijde vlastně fakt dost geniální. Nevím teda sice, jak to přesně vypadá, když se rozvášní, ale dovedu si představit, že to možná vypadá nějak takhle. Ne, tvoje máma je totální! Jo, fakt? No tak ty jsi úplně totální. No, a takhle si děcka dneska normálně nadávají vůči sebe? Je to přijde jako super, naučí se něco novýho, hele, za chvilku je přestane bavit i to nadávání, no, a umějí morzovku, naprosto skvělý. Tak přece jenom ty hry k něčemu jsou. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Pin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Hodně, hodně, hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv. Hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák, nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák. Já jsem vždy běhal po Žižkově, Žižkov je moje srdíčko a to je tam, kde si cítím, jak doma ve Francii.
2: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
1: Za nejhezčí úsměv.
3: Týpek, který vyrůstal v NIS a který se ve 13 letech přestěhoval do Česka. Dneska večer do Spin Talku dorazí Elboy a probereme snad úplně všechno. V 7 večer buď u Rádia Spin, YouTube kanálu Rádia Spin nebo taky u Spotify.

0: Ta doprava na rádiu Spin, za naším pohledem na dálnice, nehoda na D5C na 28. kiláku směrem Plzeň, tady je to naštěstí bez kolon, kde jsou ale kolony, tak je to D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno, je to až na 21. kilák, ještě 40 minut nabereš ještě před Brnem a to od 185. kiláku taky D1. Regiony 20 minut v Plzni na Jízdecký a 6 minut na Karlovarský, čtvrt hodiny na 35 na příjezdu do Liberce a ještě nehoda v Ostravě a to Cingrova, ještě jsou tady kolony a to v ulici Rudná. Hlavní město, tady je nehoda na Radlický, potom ještě na Klárově u Malostranský, červeně svítí Nusilák a vozonka směrem do centra, taky k Barandovu, jižní spojka na Barandák a taky na Průmyslovku, tady přes půl hodiny od Spořilova. Zdržení počítej ještě na Vltavský, Plzeňský, Patočková a Pražský okruh, tady je 25. kilák směr D1 kolem půl hodiny, tak určitě se připrav na zdržení. Ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: mojí věc a radši už drž hubu. Miluju to, když jsou lidi všude kolem mě a já rapuju jak mašina, jsme na jedné vlně. Vy víte, která bije, když posílám slova do boje, slova v rapu něco znamenají.
1: Co to je?
0: Za mě je to zodpovědnost za to, že z té držky nevypustím srdce.

0: Chápu, nebudu nikoho šidit.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku máme 5. hodinu, dáme si po 5. taky rap DNA, ale ještě předtím plním resty, protože budu hrát přesně podle tebe a teďka podle Ondřeje. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, zdravíte.
0: Čau, čau. Hele, ty jsi mi říkal o nějakým začínajícím týpkovi jménem Průča, tak mi ho přibliž trošku, kdo to je, co to je zač, co dělá za hudbu?
1: Přesně tak, je to strašně šikovný kluk, teďka vlastně tvoří hodně content na socky a musím říct, že to fakt stojí za to. Má velký poslechy už na Spotify i na YouTube, takže 100% doporučuji sledovat a myslím si, že o něm ještě uslyšíte.
0: OK, Ondřej, dobře, budu si pamatovat tvoje slova, uvidíme, jestli ho přidáme i sem na spin. To je ještě otázka času, my jsme tady ale mezi tím vybrali Hardtricka Brick na Brick. Chtěl bys to někomu poslat?
1: Pošlu to taky okay. Průčovi, abych ho také podpořil a třeba, kdo ví, ale třeba to bude jít nějaký feed nebo něco.
0: Třeba jo a třeba sem ještě budeš díky. Volat a budeš si hrát jeho. Hele, díky moc Ondřeji a hezkou cestu.
1: Díky moc,
0: čau.
1: Ahoj.
2: Mi zaplet. Jo.

0: Zakončuje čtvrtou hodinu s tebou Mára, dneska 7. květen, malý pátek, no de facto už velký pátek, protože zítra je státní svátek, tak věřím, že už budeš mít taky volno. Dneska svátek slaví Stanislav, tak Stanislavovi nezapomeňte dneska popřát. No a za chvilku tady odstartujeme Rap DNA dneska, pro tebe mám připravený, jak už jsem říkal, hodně speciální sample a to v tom, že to je dneska SFXko. Dneska je to opravdu krátký, bude to sample na jednu jedinou vteřinu, takže doufám, že to dneska někdo odhalí, ale to až po 5. hodině, my se teďka ještě mrkneme na počasí. Když na to tak koukám, tak hlavně na severu od Varu až skoro po Liberec je taková jedna velká přeháňka. Co se týká Prahy, tak to tady nic není, ani nic moc na východě, něco možná trochu okolo Šumperka. Večer by ale pršet přece jenom v Praze mělo, to hlavně kolem 5. hodiny až nějaký 6. večer, skoro až do 2 do rána, ale už by to mělo být jenom takový mrholení, kolem 16 stupňů. Zítra bude zataženo kolem 15, ale v neděli 22 a mělo by být slunečno, tak přece jenom ten prodloužený víkend bude docela hezký. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, k

Rap DNA s tebou Mára a Chill na Spinu a po páté hodině tady startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No včera jsme si dali tuhletu věc, to si nakonec uhádnul. No ale nebylo vás moc, o to, že si uhádl Kanye, se postaral Michael a Vicky. Dneska je to ale hodně speciální, protože dneska pro tebe nemám rapovou věc a si říkáš, tak ale sakra, tak co budeš hrát? Je to elektronická kapela a ty tracky

To jsem si dovolil sem dát, ti občas hraju na přání, takže věřím, že se tady najde několik spinnerů, který to dneska uhodnou, budou vědět, případně za chvilku dropneme i nějaký nápovědy. Má to jenom jednu sekundu, tak se na to pořádně zasoustřeď a co ti ještě poradím, trošku si zeslab rádio, protože ten zvuk je hodně, hodně agresivní, jo? Takže pouštím 3, 2, 1, teď, opatrně. Jsou to taky jako výstřely, ale ještě jednou. A do třetice. Hlavně na tu druhou část té vteřiny se zaměř. Zatím to nechám takhle, je to hodně náročný, ale za tři tracky dropnu už tak pár nápověd a věřím, že s nima už to půjde.

0: Hrebde nás, tebou Mára, máme po 5. hodině, to znamená, že tady pokračujeme s dnešníma samplama, s dnešním samplem, který je hodně specifický, trošku ještě slumím, protože je hodně agresivní, zní takhle. Ještě jednou, protože je opravdu dneska extrémně rychlej. No a říkal jsem si, sakra, tyjo, to nikdo nemůže zvládnout bez nápověd a už se tady našel týpek, který to fakt uhád. Díky jedné vteřině dokázal najít ten správný track, tak uvidíme, jestli se to povedlo třeba i Romanovi.
1: Hezké odpoledne, Máro Spinneři, tady Romana, trošku jako Daft Punk, tak uvidíme, jestli je to blízko, nebo je to hektar daleko. Krásný den všem a užívejte prodloužený víkend, čau.
0: Romane, Daft Punk vůbec není špatný typ, ale dneska to Daft Punk není. Většinou trefuješ na první dobrou, ale i mistr Tesař se někdy utne. Uvidíme, co Pepa.
2: Čau, Pepa. Tak pokud je o ten zvuk, tak vzhledem k tomu, že jsem si právě pořídil lampu proti hmyzu do pergoly, tak tohle to mi velmi blízce připomíná.
0: Tak ani zvuk lampy proti hmyzu do pergoly to není, Pepo. A ještě jednou ho dneska pustím ten zvuk. Ale dovedu si představit, že fakt tohle to dělá nějaká nástraha proti hmyzu. Každopádně, my tady dneska hledáme anglickou elektronickou hudební kapelu. Jo, založená v 90. Dneska to opravdu není nic hiphopovýho ani rapovýho. Ten track, který dneska hledáš, je z roku 2009. No a název toho tracku, abych úplně nevyzradil, tak v češtině to znamená znamení, když se to přeloží z angličtiny. Znamení, většinou se to používá s termínem ještě zlý znamení. Tak když si to dáš dokupy a vyzobneš si to jedno slovíčko, tak se dostaneš ke správnému tracku. Tak uvidíme, jestli ještě dneska někdo odhalí tady ten dost složitý sample, který zní opravdu jako nějaká práskačka na mise.

Rychlá doprava na rádiu Spin, za šup pohledem na dálnice, a to D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno, klasika D1 přes půl hodiny až na 21. kilák, hodně štěstí, 40 minut ještě na příjezdu do Brna, aby toho nebylo málo, taky D1 178, jinak ostatní dálnice šlapou docela jako po másle, ještě D5 na příjezdu do Prahy, ale tady zatím kolem 5 minut. Co se týká regionu, 10 minut v Plzni na Studentský, půl hodiny na 35 na příjezdu do Liberce, nehody potom ještě třeba v Pardubicích, Neumannová a taky Pražská a ještě zmíním Ostravu, Cingrová, tady se taky bouralo, na to určitě bacha, a zasekaná je tady pořád ještě Rudná. Ještě zmíním Brno, a to ještě ulici Veletržní, tam se totiž taky bouralo, tak aby i Brňáci z toho nebyli z obliga. Hlavní město, tady je to docela červený, určitě se bouralo pořád na Radlický, tady se to odklízí, kvůli tomu stojí Plzeňská, taky to dost stojí nejenom kolem Smíchova, ale taky ještě na Patočkový, Bělohorský, taky ještě Kukulova kolem Motola. Zdržení čekají na jižní spojce zhruba na čtvrt hodiny směrem na Průmyslovku, taky k Belská, Povltavská, Volešovičkách a samozřejmě náš slavný, úžasný Pražský okruh. Tady přes půl hodiny od 25. kiláku směrem D1. No a budeš se modlit taky v druhém směru, 16. kilák směr Ruzyň, ale není to tak hrozný, kolem 4 minut. No tak Praha ta nesklamala, tak hlavně pevný nervy a bez nehod, pokud možno. Automoto.

0: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku půl šestá, malej pátek, aka čtvrtek, vlastně dneska už oficiální pátek, protože zítra ten státní. Každopádně my si musíme rozlousknout dnešní sample, který byl teda extrémně těžký, ale řeknu ti to rovnou, dneska už to odhalili dva lidi. Velký respekt jim, jdem si to poslechnout. Jako kdyby potom někdo střílel nebo zabíjel hmyz, to tady říkal třeba i Pepa. Je to fakt děsivý zvuk, ale i tak se některým spinnerům podařilo poznat, co to je za song. Tak, jdem se na to podívat. Volal Jazzy, ale počkat, Jazzyho tady mám špatně. Tady mám Jazzyho. Tak Jazzy, pojď.
1: Mě jenom napadla skupina, nejsou to Prodigy?
0: Jsou to Prodigy.
1: Je to Omen?
0: Takže, že by Omen, ten ďábelský smích a ty Prodigy by seděli?
1: Čau, tady Bohdan. A já vím, co to je, Prodigy Omen. Ale já si ujíždím na tom, že já fakt jako poznám úplně ze sekundového sentu, co to je za písnička, to je taková moje uchylka.
0: A tvoje uchylka ti přinesla ovoce. Prodigy Omen! Naprosto skvělá věc, kterou mám spojenou třeba i s Ripleyem, který běžel na Primě, naprosto skvělej Seroš a právě Prodigy tam byli v intru, jako právě tady ten song, nevím, jestli to byl Omen, možná i dokonce to byl i Omen, nebo jiná jejich pecka. Každopádně tady to FSXko je z roku 2005, no a co s tím dokázali udělat Prodigy je naprosto neskutečný, no a my si samozřejmě jdeme pustit celý tady ten banger, tak není to úplně dneska rapový, ale tak rap si dáme zase příští týden. Já myslím, že to SFXu je dokonce hnedka na začátku. Ne, tak to je ještě jiný SFXko. Sorry. Ale je, myslím si, že na nějaký 16. vteřině. Tak užívej.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6. hodina, to znamená, že budu hrát jenom podle tebe, takže ještě předtím si to okusíme takovým jedním lehkým trackem, a to pro Sebastiana.
2: Sebastian a Dilema.
1: Takže dáme si Dilema od Ektora, budeme to posílat úplně všem, hlavně jeho kámošovi, který mu tam tak jako trochu napovídal, co by mohl zahrát, bohužel neprozradil své jméno, zůstane v anonymitě. Každopádně, co nezůstalo v anonymitě, je název tohoto tracku, takže Dilema všem spinnerům, všem posluchačům, a poprosím vás, posílejte voiceovky do naší mobilní aplikace, protože za chvilku to tady odpálíme a budu hrát jenom podle tebe.

0: 27. květen, čtvrtek, Stanislav dneska slaví svátek, no a my si samozřejmě jdeme teďka odpálit tu nejlepší hoďku v celém éteru, a to je samozřejmě ta, kdy budu hrát jenom podle tebe, no ale ještě to bude ze začátku trošku speciální, protože jsem volal Jirka.
1: Chtěl bych ještě dodatečně popřát rannímu moderátorovi Dominikovi k jeho dnešním 28. narozeninám a nechal bych mu zahrát asi něco od Marpa, protože má Marpa rád. A výběr necháš na tobě,
0: Mar. Výběr necháš na mě, děkuju moc, Jirko, ale já jsem to vymyslel ještě trochu líp, protože výběr jsem nechal na domovi samotným.
2: Je to hezký, ty vole. Jste si hráli ráno, Marpa, ale tak jako jestli tam něco máš, tak tyhle tak dáme nějaký old school, tak třeba Sem.
0: Takže pro doma k 28. narozeninám, Marpo, Sem, všechno nejlepší, brácho, ještě jednou, ať tě provází štěstěna, ať jsi zdravej, ať tě tolik nebolí záda, no, co k tomu říct, brácho, už to trošku táhne na tu třicítku, ale já věřím, že to bude dobrý. Zádou, ale ještě taky třeba pro Samuela.
3: Odstav Roba a Radikala, headshot mámě, tátovi.
0: Tak doufám, že mámě a tátovi nebudeme posílat úplně headshot jako takovej, ale jenom ten track a ještě Hňahňavec.
4: Pusti tam nějakýho Eminema a je to prej od Hňahňavce.
0: Tak jsem to říkal správně, Hňahňavec. Eminem, Till I Collapse, myslím si, že úplně ideální track. Tak a ještě mrkneme na to slavný počasí, aktuálně co kolem 14 stupňů, ještě žádný přáníky nejsou, ale ty za chvilku dorazí do Prahy, co se týká severu, tak tady to je od Varu až po Liberec jedna velká přeháňka, tak na to určitě bacha, ještě něco kolem Olomouce a Jeseníku. Ode mě je to zatím vše a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
6: Plavčíku?
7: Ano, kapitáne.
6: Co to máte za příšerné tetování?
7: To mi udělal kuchař Stefan v podpalubí.
6: To je příšerný, proč nešel k Tondrik Tatu? Dělá nejlepší neotradicionál a japonský styl. I můj papoušek nemá tak kvalitní barvy. Příště půjdeš k Tondrik Tatu, rozumíš?
7: Rozumím, kapitáne, jak se k němu objednám?
6: Přes Instagram. Napiš tam Tondrik Tatu a okamžitě ho začni sledovat.
8: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Za 3,5 minuty, 6 hodin, přesný čas a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Radio Scene. Nejvíc rapu v republice.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 9 minut po 6. čtvrtek, zítra státní svátek, tak já doufám, že už se tvoje pracovní doba blíží ke konci a že tě čeká hezkej a doufám i, že odpočinkovej prodloužený víkend. No a můžeš se naladit i svýma oblíbenýma trackama na přání, protože teďka hraju jenom podle tebe celý 60 minut, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo na naše číslo 210 32 30 30, protože mi jsem volal třeba Jesse.
1: Pohodový orcity, jo, pro všechny, co se blahočej z práce v autě a budou si užívat prodloužený víkend.
0: Jak jsem řekl, tak řekl i Jesse. Dáme si Hate It or Love It od 50ho, The Game. Myslím si, že tohle je úplně perfektní track na takovej chill večer, kde ještě svítí sluníčko a je krásně. Zahru taky pro Honzu.
2: Ale jdeme tam dneska Moravu. Jsme Moraváci, takže a včera mě pěkně přivítali, takže super, zatím jakože nadšený, spokojený, vypadá to všechno v pohodě, lodě se staví.
0: Lodě se staví a Honza změnil působiště z Finska do Amsterdamu, tak věřím, že je hodně spokojený a taky třeba i vysmátej. A zahraju ještě pro Romana.
3: Hezké odpoledne, Máro, spineři, tady Roman. Prosím tě, vracím se ze služebky z Bratislavy, teď tady zrovna se popotahuju po nějakých zácpách, tak jestli budeš použít to, co na přání, tak ať taky Bratislava ví, jakou máme hudbu, tak už Ektora Loket z okna. Já ho zrovna mám z okna, tak to možná tady někoho obohatíme. Měj se krásně a všem krásný dny, ahoj.
0: Perfektní. Užívej, Romane, užívej cestu, která doufám bude už jenom příjemná, a to i třeba díky tracku Ektor, DJ Vič, Loket z okna. Ale ještě předtím 50, Hate It or Love It, který letí až do Amsterdamu.

jsou těmi, kteří před lety položili základ českýho rapu. Na scéně jsou už 20 let a za těch 20 let toho stihli už mega hodně. Jejich tracky si najdou cestu téměř do každého playlistu v Česku. A v téhle zemi není jediný člověk, který by o nich alespoň jednou neslyšel.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 20 minut po 6. To znamená, že nám tady pořád pokračuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to zdržovat, protože těch tracků je opravdu hodně. Třeba jeden i pro Gambiče.
1: Ano, Schoolboy Q. Asi všem, co poslouchají a znají mě, to uděláme dneska.
0: No tak jo, tak všem Gambičovi, felákům, který ho zná, já teda Gambiče neznám osobně, ale takhle přes telefon, takže já si Schoolboy s Q ještě s Travisem užiju, zahraju taky pro Jakuba.
2: Krvácení na zemi tam máte, nebo ne? Sebíkovi.
0: Tak Sebíkovi pošlem. No a další track teda nepouštím úplně rád, ale já jsem diplomatický člověk, tak zahraju i Slávistům.
3: Já bych si dal nějakýho Swiftyho, prosím tě, Inda Club, klidně můžeš. Všem rudým určitě tyhle derby, víkend tyhle, Slávinka vyhraje titul, všichni rudí budou smutní a já se tam budu smát u sektoru hostí hrozně.
0: No, neposlouchá se to hezky, ale Ondřej, asi se tako nic už zásadního nezmění, no, bohužel pro nás Spartany, ale tak s tou Bohemkou jsme si to pokazili sami, ale hele, tady se jede prostě hip-hop, takže nebudeme řešit fotbal, moc se bude řešit ještě teďka celý víkend, protože jestli si včera viděl Bayer a PSG, tak to se zebry zase předvedly. No nic, to je ale fotbal, to je hra a my začneme hezky Schoolboy Q, Travis Scott pro všechny spinéry na Radio Spin.

0: Ne. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu rovnou pohledem na dálnice, a to konkrétně D1. Tady je nehoda na 14. kiláku směrem na Brno na výjezdu z Prahy. Počítej se zdržením, a to ještě i za tou nehodou až na 21. kilák. Aktuálně něco kolem 10 minut. Jinak ostatní dálniční tahy jsou docela v pohodě, až zase samozřejmě na D1, protože 15 minut nabereš ještě na 190. kiláku na příjezdu do Brna. Jinak už je to opravdu, ale opravdu všechno. Co se týká regionu, tak už to je docela v pohodě, akorát zmíním ještě nehodu v Brně, a to Hněvkovského, tady se bouralo. Bouralo se ještě v Pardubicích na Neumana, ale jinak jsou ostatní regiony docela v cajku. Hlavní město, tady už se to taky začíná trošku uklidňovat, zdrží se pořád ale na jižní spojce směrem na Průmyslovku, taky na Nuseláku, ještě Věčný, zhruba na 6 minut. Dobře to nejde ani kolem Davidského kulaťáku, tady kolem 10 minut. Zmíním ještě Patočkovu a taky Bělohorskou nahoru k okruhu. Ještě Pražský okruh, a to 23. kilák směr D1, tady kolem 15 minut, a s tím i D5 na příjezdu do Prahy, to se omlouvám, to jsem zapomněl, na 5. kiláku kolem 10 minut. Ode mě z dopravy vše.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: 300 ti teď může jít po nohou.
1: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Čo na Spinu, s tebou Mára, po půl sedmí, to znamená, že už jsme za půlkou času, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat, protože toho času je málo a těch tracků, co chceš zahrát, snad ještě víc. Takže zahraju určitě na Dís.
3: Čauky Máro, hezký den přeju. Poprosila bych tě o písničku od Kalina Pistáci a bude to pro všechny lidi, co mají hnědý oči, protože ty jsou nejlepčejší na světě. Úplně miluju lidi s hnědýma očima. Krásný den všem a zbytek volna. Děkuju, děkuju, čau, čau.
2: Ježíš, já jsem hnědovokej, no tak děkuju moc, tak Pistácie, to si užiju tím pádem ještě dvakrát víc. Díky moc, Nadíš, zahraju Filipovi ještě.
4: Mohl bys mi tam zahrát Tupaka Hit Me Up, pošlu to vám do studia a všem posluchačům, ale hlavně fanouškům takhle old schoolu.
2: Tak jo, fanouškům old schoolu, no a ještě jednou a dneska po druhý slávistům, jako spartianský srdce to bolí, ale prostě jsem moderátor, já to musím překousnout.
5: Sobotnímu derby, my jsme si to užili, aby byl za řekou pláč a chtěl bych říct k tomu Bayernu, Sparta taky takhle pláče, jako pláče teď Bayern, takže asi tak. A bylo by to pro všechny a byl by to bratři, jak se patří.
2: Ale já nepláču, já nepláču přece.

0: Za chvíli 6:45, s tebou Bára, hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Nebudu to dlouho zdržovat, ať ještě stihneme několik tracků, třeba pro Johnnyho.
1: Nějakýho Dizzyva máte, třeba Aničce, Aničce Drbový.
0: Dizzy Rascal, Bonkers, naprostá pecka, to nám zahraje, zahraju taky Gumičovi.
2: Čau, tady Guma a všichni z auta a jedeme právě do Pikovic. A chtěli bychom zahrát Chaotixe, co nám jede líp a ať ty závody vyhrajeme. Takže pro nás a pro všechny spinnery a pro tebe, Máro. Čus.
0: Díky moc. Chaotix Looking Glass, to je připravený v playlistu a ještě Pavlíně.
3: Ahoj, tady Pavlína. No, my jsme s dcerou na cestě k babičce a chtěli bychom si nechat zahrát Borečka od Bowway. Adélka.
4: Ahoj.
0: Zdravím Adélku, Bowway, Pašerácká, Boreček je taky už v playlistu, máte to tam, holky, tak pozdravujte babičku, hlavně bezpečně dojeďte, ale začneme teďka s Raskalem, Bonkers.

0: Skončil 6. hodinu a hlavně hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Dneska už je to opravdu všechno. Omlouvám se, na který se nedostalo. Třeba ke svátku jsem dneska nestihl zahrát.
1: Pro Fikyho, pro Standu k narozeninám. Pro Standu k svátku
0: od Tomáše. Měla to být nostalgie od Viktora Šína. Bohužel ji dneska nestihnem, když tak jsem schopný zahrát v pondělí, protože nás čeká prodloužený víkend. Ano, je to tak, já se na ní těším extrémně moc. Doufám, že máš nějaký plány. No a my se už jenom podíváme v rychlosti na počasí. A samozřejmě tě ještě taky pozvu na Spin Talk s Elbojem. Startuje to hnedka tady od 7. Po mně je tam jeden track, Silný hlad, a potom hnedka startuje půlhodinkovej Spin Talk. Každopádně ještě je to počasí, aktuálně kolem 12 stupňů. Na severu docela prší, do Prahy by údajně mělo dorazit něco kolem 8 hodiny, jinak ty teploty zítra budou kolem 15 zataženo, ale v neděli 22 slunečno. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase příští týden. Ahoj. Spin Radio.

0: live shit, nemusí mě říkat, stačí říct.
1: Za 3 minuty, 7 hodin, přesný čas a za jeden track startuje Spin Talk. Dneska s Elbojem.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v rap, v republice.

0: Spin Talk.
1: Byl tam Hector jako první, byl tam Izo a Hasan.
2: Hasan je zajímavý jméno, to je super, že ho zmiňuješ.
1: No, Hasan byl mezi prvníma českýma interpretama, který jsem se chytl.
2: Jak bys teda definoval hudbu, kterou děláš? Protože je z toho za mě cítit hodně francouzský rap nebo ten francouzský sound, tak jo. Jak bys definoval ty sám svoji hudbu?
1: Určitě francouzský sound a pak bych řekl určitě něco, který tady není. Hodně, hodně, hodně jedu ty melody, hodně jedu ten zpěv, hodně si hraju s tou flow, takže zůstávám v rapu.
2: Jsi Žižkovák nebo jakou máš vazbu k Žižkovu?
1: Já jsem jenom Žižkovák.